Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Dobré ráno, ze Skotska.
1: Máš nějakou historku ze Skotska?
0: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Pane Osolci, volám z Dubaje.
1: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
1: Běž do hejzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
1: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

maximum muzike. Europa 2. Europa 2. Hudební novinka Europy 2.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Objevte prémiové smartfony Xiaomi.
0: Prožij si atmosféru s

futbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.

0: something to remember.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. This song
1: changed my life. Příběh filmu Srdcovka se odehrává v Irsku a na Mezinárodním filmovém festivalu v Dublinu si rovnou odbyl světovou premiéru. Srdcovka je hudební komedie režiséra Johna Carneyho, který prorazil s filmem Once oceněným Oscarem za píseň Falling Slowly.
2: Can I make a suggestion?
3: Where do you go, like? Never gonna run
1: if you don't. So good. V Carneyho novince Srdcovka se v roli Ricka objeví Paul Rudd, Dannyho si zahrál Nick Jonas. Rick se živí jako svatební zpěvák, jenž nikdy neprorazil. Naproti tomu Danny si slávu zažil a jeho hvězda teď pomalu, ale jistě vyhasíná. Ti dva na sebe natrefí během společného vystoupení a následného nočního jamování. Během nějž dojde i na jednu z Rickových rozpracovaných písní.
2: And you are too good for that wedding band.
1: O pár měsíců později s ní Danny ovládne hit parády.
4: You don't recognize it?
5: Should I?
4: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
1: Rick se proto rozhodne nezůstat stranou a vydá se na cestu za spravedlností. V komediálním souboji o uznání a autorská práva, ale riskuje to nejcennější a tím je vztah s rodinou a přáteli.
2: That's my song.
4: I wrote it. Do you think it is easy?
1: Hudební film Srdcovka je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
0: 8.2 a 105.5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

0: The Weeknd na Evropě 2 příznačně, no a 4 minuty po 7 jsou tu zprávy Evropy 2 a Zuzka Kozáková.
1: Dobré ráno. Od 1. července se spustí centrální evidence psů. Informuje o tom server novinky.cz. Evidenci bude provozovat komora veterinárních lékařů. U štěňat se má registrace provést při čipování, tedy ještě před předáním novému majiteli. U dospělých psů, kteří už čip mají, se má zápis řešit nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Americký prezident Donald Trump chce na nadcházejícím summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 diskutovat o dalším postupu v souvislosti s Íránem. Informovala tak agentura DPA s odvoláním na zdroje z americké vlády. Součástí jednání by podle nich mohla být i případná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Tenistka Barbora Krejčíková si dnes na travnatém turnaji v Hertogenboši zahraje o 9. titul v kariéře. Její soupeřkou bude hráčka na 484. pozici světa Robin Montgomeryová z USA, která se dostala z kvalifikace až do finále.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Počítejte s omezením na dálnici D1 na 197. kilometru ve směru na Prahu, kde se pracuje. Objízdná trasa je svedena přes exit 194. V Ivančicích na Brněnsku v ulici na Brněnce se srazily dva vozy a bouralo se i na Sokolovsku v Lokti v Revoluční ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku aktuálně převládá proměnlivá, převážně velká oblačnost. Počítejte s četnějšími srážkami, zejména na horách. Srážky očekáváme ale i na jihu a jihozápadě země, ale jen ojediněle. K večeru se pak místy vyjasní. V průběhu dne naměříme teploty většinou v rozmezí od 15 do 20 stupňů. Tolik dnešní první zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo bere Ondra Vodný.
0: A po 7. hodině se k tomu přidávají Bonnie a Rehab, taky Don't Oliver, anebo Ed Sheeran. Tak hezkou neděli, Evropa 2.
2: Evropa 2.

Don Toliver do žaket a Ray Dalton, který je střídá na Evropě 2 v 7.16. Pěkné nedělní vstávání Evropa 2.

0: 7.23 na Evropě 2, krásná Michael Schulte, maximum muziky naše. No a Eva Farná jako vzpomínka na ty, který včera ovládli Eden jako fanoušci, tu přidám už za chvíli. Myslím, že vás příjemně naladí i do dalšího dne, který bude no, s těžším očekáváním, co se počasí týče. Zatím to není úplně letní, shodli jsme se na tom, že to je spíš lehký aprílový počasí, ale to se změní. Výhled na další týden říká, že se blíží tropy. Příští týden touhle dobou má být okolo 34 stupňů Celsia a pak za tenhle apríl budeme ještě rádi. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
2: Chceš se potkat?
3: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když přecházím ulici, auta se musí rozhlédnout na obě strany.

0: vědět, kde to stojí.
1: 7.38, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích, je víceméně klid, je na D10 u sjezdu na Brodce z Mladé Boleslavy do Prahy na 35. kilometru je sražená zvěz. Na Pražském okruhu u Černého mostu začala údržba ve směru na D10, můžete se krátce zdržet a v Ivančicích vás může zdržet nehoda, je na Brněnce. Šťastnou cestu, Dermot Kennedy a taky Kamarád pokračují za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

7.48, posloucháte nedělní Evropu 2 a protože už je léto, aspoň by se to tak mělo podle kalendáře nazývat, tak věřím, že hodně z vás se pustí do grilování i dnes. Tak vězte, že cesta k dobrému grilu nevede přes drahé maso, říkají odborníci, ale přes přípravu, styl přípravy a taky teplotu, na kterou grilujete. No, marináry s pivem nebo citronem podle studií snižují vznik škodlivých látek při grilování o víc než polovinu. Taky maso solid příliš brzy znamená vytažení šťávy, usuší se. No a solid je ideální až krátce před tepelnou úpravou. Optimální teplota grilu, když si u vepřovýho a hovězího nastavíte 200 až 230 stupňů, pro kuřecí 180 až 200, aby se nepřesušilo, uděláte dobře. No a klíčový pravidlo, který vám pomůže stát se mistrem grilu, je, aby maso z grilu vždy 5 až 10 minut odpočívalo, než se nakrojí. No a důležitý je taky kontrolovat teplotu teploměrem masa. U vepřovýho by měla být minimálně 70, u hovězího stejku 55 a

0: 60, na úkuzete minimálně 75, aby jste se z toho nepoh, což by návadě letní nepřidalo. Evropa 2.
1: Evropa 2. 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: Giant Truck se vystřídá za chvíli tady svým, teď je čas na zprávy Evropy 2 se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré ráno. Na železnici v Česku dnes začíná platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech pak budou úpravy souviset s dřívějším koncem školního roku. Do závěrečné fáze míří cyklistická jízda Českem, při které lidé podpořili vážně nemocné. Do druhého ročníku 8 dní pro paliativu se více zapojily rodiny, které v minulosti pečovaly o blízkého. Sportovně dárcovský projekt Domestici zároveň organizuje sbírku pro hospice. Basketbalisté Pardubic zvítězili v šestém finále NBL nad Nymburkem vysoko 86-57. Zvládli i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně projíždějte dálnicí D10, jedná se o trasu Turnov Praha, 31. kilometru je to hlášená sražená zvěře na vozovce. A dopravní nehodu potom máme na D2 na trase Brno-Lanžhot, na 11. kilometru je tady zúžená vozovka na jeden pruh. Proměnlivá, převážně velká oblačnost, tak to je aktuálně venku. Přehánky se mohou objevit zejména na horách, na jihu a jihozápadě. Očekáváme srážky jen ojediněle, k večeru se pak vyjasní na jihu území. Teploty v průběhu dne se budou pohybovat v rozmezí většinou od 15 do 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a téměř 2 minuty po 8. pokračuje Ondra Vodný.
0: Nebezpečí tohoto léta, kde číhá a jak se mu vyhnout, prozradím za chvíli, tak příjemnou neděli s Evropou 2. Evropa 2.

0: 8.17, posloucháte nedělní Evropu 2, Linkin Park a nebo James Harris, to bude naše další víkendové maximum muziky. No a pokud vyrazíte do lesa nebo do parku, tak pozor, klíšťata letos zažívají žně od ledna do dubna. Nahlásili u nás přes 1800 případů lymské boreliozy. To zní strašidelně, teda minimálně v porovnání s loňským obdobím za stejnou cenu, tedy za stejnou dobu jich bylo 547, tedy trojnásobek oproti loňskému roku. Jedna zpráva vás možná překvapí, a to, že klíšťata ve městech jsou nakažená dvakrát víc než ta v lese. V městských parcích nese tuhle nemoc zhruba každé třetí, takže není to jenom o výletech, stačí lehce si zaskotečit na zahradě nebo procházka s dětmi v parku, no a znáte to. Takže dlouhý nohavice, pevný boty, repelent zhruba každý 2 hodiny a večer pořádná detailní prohlídka. No, a jinak dobrá nálada a hezký počasí, to 100% bude Evropa 2.
1: Ne, že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsi zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby jsi se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A dnes a přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 8.30, posloucháte Evropu 2, na silnicích je celkem klid, zdržet se můžete na D8 z Ústí nad Labem do Prahy, zase zde Mělník, pracují tam silničáři, ale jezdí se plynule. D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Olomouc, také jsou silničáři, na silnici 4 Strakonice Praha, ta je neprůjezdná u jiloviště po demolici mostu, a D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na 47. kilometru zvěř na vozovce, tak opatrně, kamkoliv budete vyrážet. Lola Young a The Car Sleepers nebudou chybět na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 8.45, Lola Young a Messi dozněla na Evropě 2. No a protože prázdniny jsou za rohem, tak možná už teď plánujete vyrazit na dovolenou autem. No, je to věc, která je pohodlná, vezete si sebou, co potřebujete, můžete se jakkoliv přemístit, ale odborníci říkají, že cesta na dovolenou je pro vaše auto nejnáročnější část roku, jo? Horko, kolony, plný kufr, tohle prověří vaše auto více jak zbytek roku a nějaký mini popojíždění po nákupech. Pět věcí, na které nezapomenout, jo? První, zkontrolovat tlak pneumatik podle toho, jak plný auto budete mít. To většinou vám poradí štítek, který najdete někde na autě, jak by to mělo být napuštěný. Důležitý je mít také rezervu, trošku si vyčistit a připravit klimatizaci a také doplnit olej, chladící kapalinu. Nakonec mít kontakt na asistenční službu, kdyby náhodou se cokoliv stalo, tak to neřešit až ve chvíli, kdy se něco stane. No a pokud přihodíte střešní box, tak přidá pohodlí, ale taky spotřebu klidně o desítky procent. Tak buďte připravený na cestu, hodně nervů při všech uzavírkách, jaký jsou, se dozvíte taky v 9 ve zprávách se Zuzkou Kozákovou. No a novinka od Bíbírek se David Agety. Za chvíli Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
3: Od režiséra Guye Ritchieho přichází do kin akční thriller Šedá zóna, odehrávající se v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Ritchie zůstal věrný svému rukopisu, když opět namixoval luxusní koktejl plný napětí a humoru s příchutí lehce cynického pohledu na svět moci a peněz.
2: They work between the moral and the immoral. The black.
3: Příběh filmu sleduje dva specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně legálnosti. Jejich nejnovější misí je zajištění bezpečné únikové cesty pro vysoce postavenou vyjednavačku.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
4: You think you can recover it?
2: You know I can.
3: Trio se záhy velmi rychle ocitá ve hře o ukradené miliardy dolarů a musí vymanévrovat ze sítě, kterou na ně nastražili bohatí a nebezpeční zločinci.
5: I just told you. It's Silk.
3: Guy Ritchie rozjel prostřednictvím Henryho Cavilla, Jakea Gyllenhaala a Aisy González riskantní hru plnou intrik, zrady a boje o přežití, kde každé špatné rozhodnutí může znamenat katastrofu.
6: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
3: Snímek Šedá zóna je premiérově v kinech.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck. Lube every wheel.
8: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
9: Voda už prostě nestačí.
10: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože voda už prostě nestačí.
1: 8.2 a 105.5 FM. Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university. Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Jason Derulo, minutu po 9. hodině, k tomu na Evropě je také zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké ráno. Silničáři v sobotu večer uzavřeli dálnici D4 u Jíloviště. Bourali tady most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. Nahradí jej nový most s chodníkem. V tuto chvíli je provoz částečně obnoven. Přibližně každý pátý Čech se setkal s platbou u lékaře za něco, co mělo být hrazené z pojištění. Vyžadování poplatků je přitom nelegální. Problém je nejčastější u gynekologů, ale také praktických nebo kožních lékařů. Požadovat platby navíc mohou lékaři jen v případě provádění modernějších metod nebo třeba rozšířených testů. Tato volba ale musí být dobrovolná a pacient by vždy měl mít alternativu zdarma, tedy placenou z veřejného zdravotního pojištění. Informují o tom Seznam zprávy. V Jihlavě dnes nastoupí čeští volejbalisté proti týmu z Dánska. Češi na úvod turnaje Evropské ligy porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Zápas Česko-Dánsko je na programu od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Odstavená dodávka je na dálnici D11 na trase Jaroměř-Praha a na 33. kilometru, tak projíždějte opatrně. Další odstavený vůz hlásí D35, jedná se o trasu Sedlice-Ostrov a stý 56. kilometr. V Jablonci nad Nisou v Palackého ulici se pak srazil autobus s osobním vozem.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá převážně proměnlivá oblačnost. Místy se mohou objevit přehánky, zejména na horách. Tady se bude jednat o srážky četnější a srážky by se ojediněle mohly objevit na jihu a jihozápadě území. Jinak na večer se místy vyjasní. Teploty v průběhu dne očekáváme v rozmezí od 15 do 20 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 3 minuty po 9. pokračuje Ondra Vodný.
0: A také dnešní šrapnel Evropy 2 bude výživný, nenechte si ho ujít, tak příjemnou neděli, Evropa 2. Evropa 2.

0: Obydvě.
1: 9.16. Iggy Pop, to prozradím rovnou, že bude náš dnešní hudební šrapnel Evropy 2 a song, který vznikl v berlínském metru v polovině 70. let, tedy hodně dávno. Iggy tedy neměl řidičák ani vlastní auto, takže byl pasažér, který pořád jenom někde jezdil a tak si tam zpíval a vznikl z toho song, který nakonec proslavila hlavně jedna reklama na auto, která paradoxně moc údajně podle zadavatelů reklamy nepochopila, o čem song je, protože jinak by ten song nikdy do reklamy na auto nedali. The Passenger je název dnešního šrapnelu. Tady je Iggy Pop na Evropě 2.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Takhle zní dnešní hudební šrapnel Evropy 2 Iggy Pop. No a k tomu Offenbach nebo Youngblood za chvíli na Evropě 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volkra, Faded.
0: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
1: Když uvidíte Albert...
5: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
8: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
12: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku.
13: Ušetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletní zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
14: Předplaťte si časopis Mateří douška za 5

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když jdu darovat krev, odmítnu injekční stříkačku. Místo ní vyžaduji ruční zbraň a vědla.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na 9.40 rychlý pohled na silnice D35 z Olomouce do Lipníka na 290. kilometru je odstavené vozidlo po poruše. D8 z Prahy do Drážďan na 74. kilometru vás můžou zdržet silničáři. D1 z Brna do Prahy za sjezdem Měřín jsou silničáři. A na 4. na trase Strakonice Praha už je částečně obnovený provoz. Od Prahy se ještě zdržíte v kratší koloně. Nehodu hlásí také v Praze, Spořilovská, taky tam opatrně. Sorry Fodera. Taky Lake Malawi nebudou chybět za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Lake Malawi 9.50 na Evropě 2 a pokud balíte na dovolenou a jste už v dovolenkovém módu, tak nezapomeňte na ochranu před sluncem. No a otázka, která letí každé léto je, jestli stačí 30 nebo se musíte mazat 50. No, tak teď pozor, 30 blokuje zhruba 97% UV záření a 50 98. Rozdíl je tedy v praxi minimální a 50 má smysl pro citlivou pleť, pro děti, pro hory a první dny u moře. Pro běžný město úplně stačí 30, údajně tady píší tedy odborníci. Mnohem důležitější než číslo na obalu je, kolik krému si nanesete, jo? Dermatologové říkají, že by to měly být dvě polovkové lžíce na celé tělo. To nedokážu si představit, že bych na sebe napatlal takhle málo, ale většina lidí dává tak třetinu a pak ho znovu po každém koupení a po 2 hodinách přidává. Ještě jedna věc, vyšší číslo svádí k tomu zůstat na slunci déle, takže paradoxně se s 50 můžete spálit víc, protože máte prostě pocit, že jste na tom líp. No, snad to nějak projdete bez úhony, bez spálení a s krásnou barvou, kterou vám po návratu z dovolený budou všichni závidět. Už aby byla dovolená. Evropa 2.
1: Evropa 2. 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: 8.2 a 105.5 FM.
3: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program Chill Zony, Food Trucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
4: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

maximum muziki. Europa 2. Europa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: 10 hodin, minuta k tomu a na Evropě 2 čas na zprávy, nedělní se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké dopoledne. Od 1. července se spustí centrální evidence psů. Informuje o tom server novinky.cz. Evidenci bude provozovat komora veterinárních lékařů. U štěňat se má registrace provést při čipování, tedy ještě před předáním novému majiteli. U dospělých psů, kteří už čip mají, se má zápis řešit nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Americký prezident Donald Trump chce na nadcházejícím summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 diskutovat o dalším postupu v souvislosti s Íránem. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z americké vlády. Součástí jednání by podle nich mohla být i případná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Teniska Barbora Krejčíková si dnes na travnatém turnaji v Hertogenboši zahraje o 9. titul v kariéře. Její soupeřkou bude hráčka na 484. pozici světa Robin Montgomeryová z USA, která se dostala z kvalifikace až do finále. Dnešní zápas je na programu od 12 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D35 se pozor na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Odstavené vozidlo kvůli defektu je na 284. kilometru. Na D2 se pracuje, konkrétně mezi 11. a 9. kilometrem na trase Lanžhot Brno. Je tady zúžená vozovka a v Praze se srazily dva vozy ve Wilsonově ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá proměnlivá, převážně velká oblačnost, na horách se mohou objevit četnější srážky, jinak k večeru se nám vyjasní, zejména na jihu území. Teploty očekáváme v rozmezí od 15 do 20 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 10. pokračuje Ondra Vodný.
0: No jak se připravit na horko a jak připravit svoje spaní na příští víkend, to prozradím za chvíli. Evropa 2.
2: Evropa 2. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

Je 10.20, posloucháte Evropu 2, no a pokud chcete mít pohodový léto a pohodový spánek v létě, tak mám pro vás pár rad, který tenhle víkend ještě se úplně hodit nemusí, ale příští víkend, protože má být až 34 stupňů Celsia, by se hodit mohly. Ideální teplota pro spánek je 15 až 19 stupňů Celsia. To se v létě dosáhne jen těžko a tak je tady pár rad, jak skvěle spát i v létě. Například vlažná, nestudená sprcha před spaním, nejdřív zvedne teplotu těla a potom rychle klesá a pomáhá usnout. Také je dobrý udělat takový trik s ventilátorem a miskou ledu, kterou dáte tak, aby ten studený vzduch z ledu foukal do místnosti, je to taková improvizovaná klimatizace. Je dobrý ochladit pulzní body, jako je zápěstí, kotník a krk, ochladit ledovým sáčkem, ten chlad se potom krásně rozšíří po celém těle. Existuje taky egyptská metoda, jak se schladit, a to je namočit prostěradlo, vyždímat a zakrýt se jim. To pomáhá hodně. No a samozřejmě přes den držet zavřený žaluzie, aby se teplo do baráku vůbec nedostalo, a vynechat alkohol. To je past večer, protože dehydratuje a způsobuje návaly horka v noci. No, uvidím, co z toho využiju. Zkuste taky něco a příští víkend je náš, bez problému, i když bude vedro. Linkin Park.

0: Kolárik a Dermot Kennedy, to k tomu přidám už za chvíli na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
1: Evropa 2.
6: Když uvidíte Albert...
7: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
8: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
9: Voda už prostě nestačí.
10: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když jsem připraven vstát, řeknu slunci, aby vyšlo.

0: Dvě, kde to stojí?
1: 10.38, pokud vyrážíte na silnice, tak tady je pár rad, kterým místům se vyhnout, anebo si dát pozor z Evropy 2. D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Brandýs pracují silničáři. D8 z Prahy do Drážďan, údržba probíhá u sjezdu Bukov. Na 15 na trase Lipčeve Slovosice se vás může překvapit sražená zvěř na silnici. A silnice číslo 4 na trase Praha Strakonice u Jiloviště po demolici už by se mělo jezdit bez držení, stále jenom jedním jízdním pruhem. Kaigo a taky Lina Caro, to pokračuje za chvíli z našeho Maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Erasmus na Evropě 2 a Felix jen k tomu ještě do 11. hodiny. Věřím, no, pokud vyrazíte letos na koupačku, tak pozorně poslouchejte, protože v Česku je velmi neúprosná statistika, která říká, že se ročně utopí kolem 160 až 200 lidí. Na počet obyvatele je to dvakrát až třikrát více než v Německu, Británii nebo Španělsku. Mužů to neto je trojnásobně víc než žen. U 40 až 50% utonulých je prokázaný alkohol v krvi. Po skocích pohlavě do mělké vody končí každý rok asi 20 lidí na vozíku s ochrnutím od krku dolů. Tonoucí většinou nekřičí, potřebuje dech, ne hlas a do dvou minut mizí pod hladinou. No, nafukovací kluvy a křidelka nejsou záchranné pomůcky, ale hračky. No, a je to zvláštní porovnání s místy, kde je moře, kde by to člověk čekal víc. Dokonce velká tahle část padá i na bazény, ve kterých jsme v České republice taky přeborníci. Takže myslete na to, je to sranda to plavání, ale bylo by fajn mít tomu i trošku respektu, ať tuhle statistiku snížíme. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. This song
2: changed my life. Příběh filmu Srdcovka se odehrává v Irsku a na mezinárodním filmovém festivalu v Dublinu si rovnou odbil světovou premiéru. Srdcovka je hudební komedie režiséra Johna Carneyho, který prorazil s filmem Once oceněným Oscarem za píseň Falling Slowly.
3: Can I make a suggestion?
4: Where do you go, like? Never gonna run if you don't want.
2: So good. V Carneyho novince Srdcovka se v roli Ricka objeví Paul Rudd, Dannyho si zahrál Nick Jonas. Rick se živí jako svatební zpěvák, jenž nikdy neprorazil. Naproti tomu Danny si slávu zažil a jeho hvězda teď pomalu, ale jistě vyhasíná. Ti dva na sebe natrefí během společného vystoupení a následného nočního jamování. Během nějž dojde i na jednu z Rickových rozpracovaných písní.
3: I can tell within 2 minutes of meeting you, you're not just some boy band guy. And you are too good for that wedding band.
2: O pár měsíců později s ní Danny ovládne hit parády.
5: You don't recognize it?
6: Should I?
5: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
2: Rick se proto rozhodne nezůstat stranou a vydá se na cestu za spravedlností. V komediálním souboji o uznání a autorská práva, ale riskuje to nejcennější a tím je vztah s rodinou a přáteli.
3: It's my song.
5: I wrote it. Do you think it is easy?
2: Hudební film Srdcovka je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
7: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: se blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Felixie na Evropě 2 a 2 minuty po 11. čas na zprávy. Zuzka Kozáková je připravila, za chvíli k tomu taky Imagine Dragons, Evropa 2.
1: Dobré dopoledne. Na železnici v Česku dnes začíná platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy souviset s dřívějším koncem školního roku. Do závěrečné fáze míří cyklistická jízda Českem, při které lidé podpořili vážně nemocné. Do druhého ročníku 8 dní pro paliativu se více zapojily rodiny, které v minulosti pečovaly o blízkého. Sportovně dárcovský projekt Domestici zároveň organizuje sbírku pro hospice. Basketbalisté Pardubic zvítězili v 6. finále NBL nad Nymburkem vysoko 86-57. Zvládli i 3. domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 se pozor ve směru na Prahu, na 82. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo. Dejte pozor taktéž na Havlíčkovrocku, na vjezdu do obce Herálec, kde boural osobní vůz, a vážnou nehodu máme na Jihlavsku. Záchranné složky zasahují u obce Třešť, boural tu osobní vůz do stromu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na horách se mohou objevit četnější srážky, jinak srážky ojediněle očekáváme na jihu a jihozápadě. Ke večeru se místy vyjasní. Na teploměrech naměříme od 15 do 20 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je

už máte zájezd na léto, měli byste začít hledat volný zájezdy, za chvíli řeknu, kde je najít. Evropa 2. Evropa 2.

0: 11.20, posloucháte Evropu 2, 24K Golden a taky Eva Farna a Miraj. Pokračují za chvíli, no a pokud ještě nemáte letní dovolenou, tak zbystřete. U nás v České republice se to dělí na dvě skupiny, myslím. Jedna si zájezdy kupuje rok dopředu a druhá na takzvaný last minute. Last minute letní, ten se hýbe a slevy můžou jít až o 65% méně oproti katalogu. Egypt, to je taková jistota na levnou dovolenou, ale v červnu se tam upečete, stejně tak jako v červenci. Může tam být klidně 40 stupňů Celsia, takže pokud chcete přežít, neuvazit se úplně, taky dobrý držet se hurgády a hotelu s bazénem. Turecko, tam se zvládá léto lépe, all inclusive tam začíná okolo 8000 korun na osobu, to je hezká cena, a lepší kategorie kolem 13. Tunisko zůstává nejlevnější variantou a Řecko například je dražší, ale zase je tam příjemnější klima. No, jedna rada, kterou dávají odborníci, je, že nejlepší ceny vyskakují 1 až 3 týdny před odletem, takže pokud nemáte ještě pevný termín, dá se hodně ušetřit. Moc vám držím palce, ať vám to nikdo nevybere a ať natrefíte opravdu na tu nejlevnější dovolenou. A hlavně nějakou, která bude stát za to. Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči.

0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
1: Když uvidíte Albert...
2: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Už ve středu tě v odpolední

0: Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2,5 tisíce, 2 tisíce a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. IZOSTAR elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.

0: kde to stojí.
1: 11.35, posloucháte Evropu 2, no a takhle to vypadá na silnicích. D1 z Brna do Prahy, za sjezdem na Měřín, čekejte dvě vozidla v sobě, zdržíte se okolo 15 minut, hned kousek od toho pracují silničáři. D8 z Prahy do Drážďan, za sjezdem na Ústí, čekejte také silničáře, 16 na trase Mělník staný za křížením z D8 nehoda a na 105 se nevyklopne Tvořice u Borovky, také dopravní nehoda, tak všude tam opatrně, za chvíli k tomu Machine Gun Kelly a taky Unit Us. Jsme Evropa 2?
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa v 1.48 na Evropě 2. Letní sezóna běží a tím pádem i sezóna zmrzlinová. Kolik u vás padlo zmrzliny už letos schválně? No, zmrzlina začíná být celkem náročnější finančně, pokud kupujete každý den pro celou rodinu. Leze to do peněz a poleze nejenom v České republice, ale všude, kam vlastně vyrazíte. Hitem letošního leta jsou samoobslušné stroje. Pozor, jo, už i bez obsluhy. 100 gramů zmrzliny se natočíte sami, platí se něco kolem 70 korun v České republice. No a jaký jsou trendy v příchutích? Letos je to bazalka, kambuča, slaný karamel nebo japonská moči. To nevím ani co je, zní to strašidelně. Jenže Češi si nedají říct, vanilka, čokoláda, to pořád valí, tyhle ty klasiky, jahoda, to potvrzují statistiky každý rok. Jeden tip, dokonce je řetězec, ve kterém letí asijské zmrzliny, jsou trošku levnější a jsou pořád vykoupení, jak to prostě funguje. No, tak uvidím, co zkusíte, doporučuji ochutnávat nové příchutě. Viděl jsem teď jednu teda šílenou zmrzlinu, která měla název snad nějaký višně, tmavá višeň, vypadalo to spíš jako dehet, ale bylo to dobrý, no, tak opatrně, co lížete přes leto, ať vám z toho pak není zle, to člověk nechce. Takže hurá do zmrzliny a dneska co, dá se taky, teplota je na to, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Gen-Con! Kids, don't say a word. Follow me.
3: Od režiséra Guye Ritchieho přichází do kin akční thriller Šedá zóna, odehrávající se v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Ritchie zůstal věrný svému rukopisu, když opět namixoval luxusní koktejl plný napětí a humoru s příchutí lehce cynického pohledu na svět moci a peněz.
2: They work between the moral and the immoral. The black.
3: Příběh filmu sleduje dva specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně legálnosti. Jejich nejnovější misí je zajištění bezpečné únikové cesty pro vysoce postavenou vyjednavačku.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
4: You think you can recover it?
2: You know I can.
3: Trio se záhy velmi rychle ocitá ve hře o ukradené miliardy dolarů a musí vymanévrovat ze sítě, kterou na ně nastražili bohatí a nebezpeční zločinci.
5: I just told you. It's Silk.
3: Guy Ritchie rozjel prostřednictvím Henryho Cavilla, Jakea Gyllenhaala a Aisy González riskantní hru plnou intrik, zrady a boje o přežití, kde každé špatné rozhodnutí může znamenat katastrofu.
6: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
3: Snímek Šedá zóna je premiérově v kinech.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck. Lube every wheel.
8: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
9: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: 82 a 105,5 FM. Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Je poledne, tady jsou zprávy a s nimi na Evropě 2 Zuzka Kozáková.
1: Dobré poledne. Silničáři v sobotu večer uzavřeli dálnici D4 u Jíloviště. Bourali tady most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. Nahradí jej nový most s chodníkem. V tuto chvíli je provoz částečně obnoven. Přibližně každý pátý Čech se setkal s platbou u lékaře za něco, co mělo být hrazené z pojištění. Vyžadování poplatků je přitom nelegální. Problém je nejčastější u gynekologů, ale také praktických nebo kožních lékařů. Požadovat platby navíc mohou lékaři jen v případě provádění modernějších metod nebo třeba rozšířených testů. Tato volba ale musí být dobrovolná a pacient by vždy měl mít alternativu zdarma, tedy placenou z veřejného zdravotního pojištění. Informují o tom Seznam zprávy. V Jihlavě dnes nastoupí čeští volejbalisté proti týmu z Dánska. Češi na úvod turnaje Evropské ligy porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Zápas Česko-Dánsko je na programu od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu na 292.

0: se Třešť, kde boural osobní vůz do stromu.
1: Evropa 2, jak je venku.
0: I nadále počítejte s proměnlivou oblačností, srážky se mohou objevit na horách nebo ojediněle na jihu a jihozápadě území. Ke večeru se vyjasní, teploty aktuálně máme mezi 15 až 20 stupni Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 12. pokračuje Ondra Vodný.
2: Popolední nechybí Terry Swims anebo novinka od BB Rexy a Davida Getty. Nenechte si to ujít, jsme Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: A David Guetta, který měl fantastických hned několik show na francouzském stadionu pařížském, který ovládl, na kterém vystoupilo spoustu hvězd, i Bibi Rexa tam byla, J-Lo, velká událost, která byla v tom francouzském světě, no a velká událost, která byla i ve světě českém, a to je samozřejmě Eva Farná. Tohle pokračuje a Evu Farnou nabídnu v playlistu Evropy 2 velmi brzy, tak si to nenechte ujít jako malý vám map nebo vzpomínku na včera, nechám to na vás. Bude i Joel Corey, anebo Ellie a The Car Sleepers. Naše víkendové maximum muziky na Evropě 2.
1: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
5: No, to jsi odvážnej teda.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletní zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.
6: Voda

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco.

0: tři čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
1: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Europa2.cz. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
2: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
3: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když se říká, nikdo není dokonalý, považuji to za osobní urážku.

0: 2, kde to stojí.
1: Tady je Evropa 2, ve 12.34 pohled na silnice rovnou na D1. Z Brna do Prahy jeďte opatrně u sjezdu Velké Meziříčí, kolona je tam po nehodě a zdržíte se okolo 20 minut. D1 z Prahy do Brna na 109. kilometru, tam se zdržíte 10 minut. Pokračují ještě lehké zdržení u Strakonic, na trase Strakonice Praha Újeloviště na silnici číslo 4 se boural most, ještě se tam jezdí jedním jízdním pruhem a krátce se můžete zdržet. BTS a taky Fastboy pokračují z víkendového maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 12.47, posloucháte nedělně Evropu 2, tak pokud jste natěšený na letní dovolenou, tak pozor, protože jižní Evropa má letos plno nových pokut, jo, za spoustu věcí, které by vám mohly přijít normální. Tak Benátky, ty vás například pustí do města jen za 10 euro, nic se nemění na tom, že tam bude narváno, i když se musí platit. Řím, ten vám naúčtuje 2 eura za to, že se mrknete na Fontánu di Trevi. Pěkný, byl jsem tam zadarmo, vlastně jediný peníze, co tam člověk hází, jsou do fontány. Florencie zruší v 50 ulicích restaurační zahrádky, abyste neházeli stín na památky UNESCO. Mallorca dovolila, aby vás napařili pokutou až 600 euro za to, že jdete v plavkách po historickém centru. A na Capri, tam si dejte pozor na pouliční nahaněče, co lákají do restaurací. Je teď můžou pokutovat až 500 euro, ale to by mělo chránit teda spíš turisty a ne kasírovat vás. Takže hezky shrnuto, Evropa si turistů váží čím dál tím méně a začínáme být jako otravný hmyz, jako turisti na mnoha místech, takže zkuste najít nějakou lokalitu, kde za vás budou rádi a budou se vám klanět, že přijel turista z Čech, snad nějaký takový místo najdete. Thomas Robin k tomu bude hrát za chvíli na Evropě 2.
1: Evropa 2, 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: 82 a 105,5 FM.
3: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 13. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Od 1. července se spustí centrální evidence psů. Informuje o tom server novinky.cz. Evidenci bude provozovat Komora veterinárních lékařů. U štěňat se má registrace provést při čipování, tedy ještě před předáním novému majiteli. U dospělých psů, kteří už čip mají, se má zápis řešit nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měli místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Uvedl, že bude férová, předvídatelná a bude zahrnovat inflační doložku. Evropu čeká výrazná změna počasí. Zatímco poslední dny se nesly spíše v deštivém a chladnějším duchu, podle meteorologů bychom se měli připravit na pořádná vedra. Potvrzuje to i Český hydrometeorologický ústav. Ten uvedl, že teploty v Česku budou stoupat na 30 stupňů a výjimečně to může být i 35 stupňů Celsia. Výrazně se má začít oteplovat v polovině příštího týdne a to největší vedro nás čeká o víkendu.
2: Evropa 2, kde to stojí?

0: vozidlo kvůli defektu, které je na 284. kilometru. Evropa 2, jak je venku? Stále počítejte s proměnlivou oblačností, déšť se může objevit na jihu území. Jinak teploty se pohybují v rozmezí od 15 do 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte nedělní Evropu 2 a taky Ondru Vodného.
1: Velkou sportovní událostí, myslím, bude žít hodně lidí v České republice. O jakou jde a co má speciálně prozradím za chvíli. Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, 13:19. No a pokud máte doma fotbalový fanoušky, tak s nima teď asi nebude moc řeč nějaký čas, protože po 20 letech jsme na mistrovství světa. No a budeme velmi zvědaví, jak to bude vypadat. Zatím je to smíšený ty pocity, ale to vždycky bývá ze začátku, takže pojďme optimisté a fanděme, což jsme viděli tady na Evropě 2, krásný fandění, strašně brzo ráno. Myslím, že podobně to mají všichni fotbaloví nadšenci, takže hurá do toho a dámy, trošku tolerance tyhle dny, prosím, s fanoušky. Oni pak zas budou jako beránci. Elton John a Dua Lipa, tak Young Blood, to je naše víkendové maximum muziky, které nechybí na Evropě 2.
1: Ale že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsi zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby jsi se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A dneska přijeď, hele.
3: Jo.
1: A zdar.
2: Když uvidíte Albert.
4: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni Zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když hraju Monopoly, ovlivňuju aktuální světovou ekonomiku.

0: Celeste Buckingham na Evropě 2 ve 13.36.
1: Kde to stojí?
0: A taky pohled na silnice. D1 z Prahy do Brna na 109. kilometru je kolona, zdržení okolo 10 minut. D4 ze Strakonic a Písku na 12. kilometru je kolona, zhruba 15 minut se tam zdržíte. Silnice 3 na trase Tábor Praha je tam silnější provoz před mračí a na trase Turnov Chrastava příjezd do Liberce na silnici 35 v sobě jsou tam dvě vozidla. Dermot Kennedy, Calvin Harris, ty to naopak rozjedou tady v našem odpolední Maximum muziky na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a už jsem zmiňoval dneska fotbal, tak pokud byste chtěli zažít atmosféru z mistrovství světa ve fotbale u sebe doma a užít si fotbalový svátek naplno, tak se zapojte do naší webové soutěže, zodpovězte tam jednoduchou otázku a vyhrajte televizor s novou technologií Micro RGB nebo přenosný projektor The Freestyle od Samsung. Šampionát si na nich vychutnáš v precizním rozlišení, dokonalý barvách a s dechberoucími detaily. Soutěžíme do 21. června, no a držíme palce všem, kteří se zapojí. Více na evropa2.cz.
1: Evropa 2. 8 let. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: 14. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Počínaje dneškem začíná platit na železnici v Česku upravený jízdní řád. Vlaky budou podle něj jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy souviset s dřívějším koncem školního roku. Americký prezident Donald Trump chce na nadcházejícím summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 diskutovat o dalším postupu v souvislosti s Íránem. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z americké vlády. Součástí jednání by podle nich mohla být i případná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. V Jihlavě dnes nastoupí čeští volejbalisté proti týmu z Dánska. Češi na úvod turnaje Evropské ligy porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Zápas Česko-Dánsko je na programu od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň, je tu odstavené vozidlo na krajnici na 48. kilometru. Opatrnost se vyplatí i v Boskovicích, konkrétně v Bílkově ulici. Policie tady zasahuje u nehody dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále proměnlivě oblačno, na horách se můžou objevit četnější srážky. K večeru se vyjasní zejména na jihu území. Teploty se stále pohybují v rozmezí od 15 do 20 stupňů. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše, krátce po 14. pokračuje Ondra Vodní.
0: Po 14. hodině Support Lesbian, Coldplay a taky Two Colors, tak pěknou neděli s Evropou 2.
2: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: 14.16, posloucháte víkendovou Evropu 2, Alesso, taky Junotas, zazní za chvíli. No a nenechte si být taky paparouš, máme si skvělý rozhovor aktuálně na Instagramu Evropy 2. Podíváte se na to, jak skvěle si užili letošní festiák tady v České republice. No a jak nádherně roste jejich fanouškovská základna. Doporučuji, podívejte se na to s Jindrou Eklem na Instagramu Evropy 2. Tak hezký odpoledne.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Fadet.
2: Jo, Faded, Fadet.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
2: Zinej krádí, musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Chráním tvůj domov před...
1: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápas. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu.

Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.32, aktuálně ze silnice podíváme na D1 na trasu Praha-Brno. Tam se zdržíte na 109. kilometru okolo 10 minut. D2 z Bratislavy do Prahy, zase zde Modřice je kolona, taky okolo 10 minut zdržení. Strakonice Praha omezení vás zastaví u Jiloviště, je to silnice číslo 4 a do Prahy zdržení je zatím okolo 15 minut. 35. Turnov-Chrastava ještě, je to příjezd do Liberce, je tam dopravní nehoda, také se můžete zdržet. Cyril a taky Don Omar pokračují na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 14.45, no a nedělní odpoledne nás čeká ve znamení Kuby Štěpána, ahoj.
1: Je to tak, ahoj Ondro.
0: Počasí zdá se spíš aprílové než letní, ale nevím, jestli jsi viděl výhled na příští víkend.
1: Nevím, aktualizace?
0: No, 34 až.
1: A to je jenom jeden týden?
0: Ne, normálně bude to stoupat celý týden a vyvrcholí to o víkendu tropickými teplotami.
1: No takhle, to jsou krásné vyhlídky. Kdyby to, takhle, a kdyby to vydrželo celý červenec, byly by ty vyhlídky ještě příjemnější.
0: Tam ne, to bude právě ještě stoupat.
1: Jo, já jsem právě viděl předpověď, která byla dost katastrofální a říkám, no tak jo, tak budu spolíhat na to, že se opět netrefí.
0: Myslím, že i těch 34 bude pro někoho katastrofální.
1: Pravda,
0: takže pojměte to podle sebe a dejte vnu dál po 15. hodině na Evropě 2.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech. This song
3: changed my life. Příběh filmu Srdcovka se odehrává v Irsku a na mezinárodním filmovém festivalu v Dublinu si rovnou odbyl světovou premiéru. Srdcovka je hudební komedie režiséra Johna Carneyho, který prorazil s filmem Once oceněným Oscarem za píseň Falling Slowly.
4: Can I make a suggestion?
5: Where do you go, like? Never gonna run if you don't.
3: So good. V Carneyho novince Srdcovka se v roli Ricka objeví Paul Rudd, Dannyho si zahrál Nick Jonas. Rick se živí jako svatební zpěvák, jenž nikdy neprorazil. Naproti tomu Danny si slávu zažil a jeho hvězda teď pomalu, ale jistě vyhasíná. Ti dva na sebe natrefí během společného vystoupení a následného nočního jamování. Během nějž dojde i na jednu z Rickových rozpracovaných písní.
4: And you are too good for that wedding band.
3: O pár měsíců později s ní Danny ovládne hit parády.
6: You don't recognize it?
7: Should I?
6: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
3: Rick se proto rozhodne nezůstat stranou a vydá se na cestu za spravedlností. V komediálním souboji o uznání a autorská práva, ale riskuje to nejcennější a tím je vztah s rodinou a přáteli.
4: That's my song.
6: I wrote it. Do you think it is easy?
3: Hudební film Srdcovka je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. 88.2 a 105.5 FM.
8: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
2: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Za půl minuty bude 15 hodin, posloucháte Evropu 2 a nové zprávy teď přidá Zuzka Kozáková.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Přibližně každý pátý Čech se setkal s platbou u lékaře za něco, co mělo být hrazené z pojištění. Vyžadování poplatků je přitom nelegální. Problém je nejčastější u gynekologů, ale také praktických nebo kožních lékařů. Požadovat platby navíc mohou lékaři jen v případě provádění modernějších metod nebo třeba rozšířených testů. Tato volba ale musí být dobrovolná a pacient by vždy měl mít alternativu zdarma, tedy placenou z veřejného zdravotního pojištění. Informují o tom Seznam zprávy. Od soboty není možné na obalech medu uvést, že pochází ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo EU. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. V případě, že je zemí víc, všechny musí být uvedeny v sestupném pořadí podle jejich podílu na hmotnosti spolu s procentuálním údajem. Basketbalisté Pardubic zvítězili v šestém finále NBL nad Nymburkem vysoko 86-57. Zvládli i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D6 se opatrně na odstavené vozidlo na trase Praha-Karlovy Vary a 49. kilometr. Na D35 se na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice na 263. kilometru pak máme sraženou zvěře na vozovce.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou proměnlivě oblačno s teplotami do 20 stupňů. Zítra pak bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě se mohou objevit přehánky. Teploty se v průběhu dne budou držet mezi 17 až 23 stupni. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Kubou Štěpánem.
0: Věříte na sny? Tam se záměrně, protože až čtvrtina lidí věří, že právě sny nebo noční můry mají skrytý význam a zásadně nás ovlivňují. Podrobně o tom dáme říct za chvilku. Tak buďte na dosah a držte vlnu. Evropa 2.

0: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. CZ. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
1: Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkupu až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
0: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když vyřizuju své daně, pošlu jen čistý formulář a přiložím jen svou fotku. Ještě nikdy jsem daně platit nemusel.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 15.36 je aktuální čas. Zdržení čekejte na D1 ve směru z Brna do Prahy. Na 69. kilometru došlo k nehodě dvou aut, uzavřený je levý pruh. Díky tomu se tvoří kolona, která stále narůstá a vjedete do ní za Hořicemi. Zdržení je momentálně na 25 minut. Další nesouvislá kolona směrem do Prahy je na čtvrt hodiny. Před rekonstrukcí mostu Šmejklka na 24. kilometru auta zpomalují u Chocerad. Silnější provoz je na silnici 3 směrem z Tábora do Prahy. Postojte si před Benešovem, více aut je u Mrače a hlásíte čekač u Senohrab směrem k dálnici. V Brně se střetly dva vozy v ulici Zvonařka. V Praze pozor, ve Veselské ulici, kde došlo k nehodě autobusu s obytným vozem, díky Michale za info, a plní se Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu. Teď je zdržení do 10 minut. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní, žádný spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: V uších máte nedělní Evropu 2. Na sociálních sítích se šíří myšlenka, že právě červené přeje novým začátkům ve vztazích, což je docela pochopitelný. Dny jsou delší, lidé mají lepší náladu, víc chodí ven. A všechno působí o něco lehčeji než v lednu, kdy si sice dáváme velká předsevzetí, ale často nám vydrží jenom do prvního deště. Podle tohoto trendu je léto ideální čas na to, aby člověk potkal někoho nového, dal šanci něčemu, co dlouho odkládal, nebo naopak odešel z něčeho, co už mu nedělá dobře. Není to samozřejmě žádné kouzelné pravidlo, které zaručí samozřejmě lásku na celý život. Spíš je to připomínka, že někdy stačí změnit rytmus, vyjít mezi lidi a trochu se otevřít tomu, co může přijít. Jen bych si dal bacha, napsat své ex nebo svému bývalému ve dvě ráno není nový začátek. To je starý omyl, který si dal pomyslný letní drink a tváří se u toho jako dobrý nápad. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: 16.02 ukazují hodiny, tady je vaše víkendová Evropa 2. Zuzka Kozáková připravila nové zprávy a bere si slovo.
1: Dobré odpoledne. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měli místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Uvedl, že bude férová, předvídatelná a bude zahrnovat inflační doložku. Od 1. července se spustí centrální evidence psů, informuje o tom server novinky.cz. Evidenci bude provozovat komora veterinárních lékařů. U štěňat se má registrace provést při čipování, tedy ještě před předáním novému majiteli. U dospělých psů, kteří už čip mají, se má zápis řešit nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Evropu čeká výrazná změna počasí. Zatímco poslední dny se nesly spíše v deštivém a chladnějším duchu, podle meteorologů bychom se měli připravit na pořádná vedra. Potvrzuje to i Český hydrometeorologický ústav. Ten uvedl, že teploty v Česku budou stoupat na 30 stupňů. Výjimečně to může být i 35 stupňů Celsia. Výrazně se má začít oteplovat v polovině příštího týdne a to největší vedro nás čeká o víkendu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste na cestách, dejte pozor na dálnici D11. Na trase Praha-Jaroměř-Sever máme nepojízdnou dodávku na krajnici na 68,5 kilometru. Další komplikace jsou na Jablonecku, u obce Rychnov u Jablonce, bourala tu dvě osobní vozidla, policie na místě a provoz usměrňuje.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále většinou proměnlivě oblačno, může se sem tam objevit nějaký ten déšť, ale to spíše jen na horách. Teploty nepřekračují 20 stupňů. Zítra pak bude polojasno až oblačno, ráno a večer pak skoro jasno, na horách se v průběhu dne mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 17 až 23 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Kubou Štěpánem.
0: Někdo si od oblíbeného interpreta schová vstupenku z koncertu, jiní fanoušci zašli mnohem dál a právě jejich svět teď ukazuje jedna výstava, jaké bizáry jsou k vidění, i o tom dáme řeč na Evropě 2.
2: Evropa 2.

koupí tričko, někdo má doma vinyl, někdo si schová lístek z koncertu a pokaždé, když ho najde v šuplíku, na chvilku se vrátí zpátky. A pak je tady ještě kategorie

0: A kdo to přesně vyndal z koše? Popová kultura má opravdu obrovskou sílu. Pro spoustu lidí nejsou zpěváci, zpěvačky ani kapely jenom jména na plakátu. Jsou to vzpomínky na první lásky, rozchody, dospívání. Můžou to být vzpomínky i na léto, které už se nikdy nevrátilo, nebo písnička, která v pravou chvíli řekla přesně to, co jsme sami neuměli. A proto se i obyčejné předměty můžou najednou změnit v malé relikvie. Jenže přece jen, když si někdo doma uchovává žvíkačku po celebritě, už to možná není fanouškovství. To je vztah, který by měl mít vlastní dokument a minimálně antibakteriální vitrínu. Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Když uvidíte Albert...
1: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletní zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
4: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19.

0: 16,90 až do 16. června. Kaufland.
1: Chceš se potkat se Samanthou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2. When you were staring down disaster, that night we almost called it quits.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když je člověk v nebezpečí, přijde ho zachránit anděl strážný. Když je v nebezpečí anděl, přicházím já.

0: kde to stojí.
1: I během neděle sledujeme na Evropě 2 provoz. Více aut je momentálně na D1 ve směru z Brna do Prahy u Sázavy. Od 34. kilometru čekujete zpomalení v koloně a popojíždět budete až na konec omezení k mostu Šmejkalka. Na 24. kilometr, aktuálně je to na 20 minut. V opačném směru D1 z Prahy do Brna se zdržíte u Větrného Jeníkova. V omezení mezi 107. až 111. kilometrem počítejte s 10 minutama navíc. Na D8 na trase z Prahy do Ústí pozor na nehodu v Kralupech u Kralup nad Vltavou. Na 11. kilometru bouralo osobní vozidlo. Komplikace hlásíte taky ze Zlínska. V obci Vizovice došlo ke střetu dvou aut v ulici Říčanská. Podobně je tomu i na silnici 20 v obci Nepomuk, kde se srazila dvě osobní vozidla. Čerstvá nehoda je i v Českých Budějovicích, a to na Rudolfovské třídě. Došlo tady ke střetu dvou aut. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a klidnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladíte Evropu 2. Je mi jasný, že každý se těší na léto, na prázdniny. A než to všechno vypukne naplno, vyraste na nejpohodovější festival se skvělým jídlem, a to na Fingers Up. Těšit se můžete na Tata Boys, Tomáše Kluse, Xindla X, Martinu Pártlovou, Praga Union, Red Zeda, vystoupí taky kapela Skyline, Koblížci nebo rapper, který si říká Mat 213. Těch vystupujících je opravdu mnoho. K tomu se břeh zaplníte díky úžasný food zóně. Chybět nebudou ani atrakce, které si užijou jak malí, tak velcí. To všechno vás čeká od pátku 19. do soboty 20. června v Morava Campu v Mohelnici. Vstupenky najdete na fingersup.cz. Je to zkrátka festival, kde si přijdou na své uši, žaludek i všichni, kteří si říkají, že letos už budou rozumní. Já vám garantuju, nebudou. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: 8.2 a 105.5 FM.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

0: Ladíte Evropu 2. Je 17 hodin, na řadě jsou další čerstvé zprávy, které nachystala Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne u zpráv. Počínaje dneškem začíná platit na železnici v Česku upravený jízdní řád. Vlaky budou podle něj jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy souviset s dřívějším koncem školního roku. Americký prezident Donald Trump se chce na nadcházejícím summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 dostat do diskuze o dalším postupu v souvislosti s Íránem. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na zdroje z americké vlády. Součástí jednání by podle nich mohla být i případná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. V Jihlavě dnes nastoupí čeští volejbalisté proti týmu z Dánska. Češi na úvod turnaje Evropské ligy porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Zápas Česko-Dánsko je na programu od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D35. Jedná se o trasu Lipník nad Bečvou Mohelnice, sražená zvěřin na 292. kilometru. Nepojízdné vozidlo na krajnici hlásí D10 ve směru na Prahu na 43. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: I nadále můžete počítat s proměnlivou oblačností. Teploty se drží zhruba do 20 stupňů Celsia a zítra to bude podobné. Ráno a večer bude skoro jasno, v průběhu dne polojasno až oblačno. Na horách se mohou objevit přeháňky. Na teploměrech naměříme od 17 do 23 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte nedělní Evropu 2 a krátce po 17. pokračuje Kuba Štěpán.
0: Za chvilku zazní v hudebním šrapnelu nenápadná legenda. Song jako noční za městem, kde nic neřešíte, nic nemusíte řídit a jenom necháváte svět běžet kolem. Co to bude a od koho? Počkejte si.

0: Evropy 2.
1: Míříme do roku 1977, kdy Iggy Pop vydal skladbu The Passenger. Cestování, noční město a pocit člověka, který se jenom veze a pozoruje svět kolem sebe. Tohle všechno je vlastně ve skladbě hodně slyšet. Není to klasická píseň o lásce, spíš pohodová jízda, kdy neřídíte, ale jenom sledujete. Okna, baráky, světla, co se děje na ulici. V době vydání z toho nebyl zvlášť obří hit, postupně ale single dozrál do jedné z nejslavnějších skladeb Iggyho Popa. Takže takový důkaz, že některé songy nejsou sprinteři, některé si prostě sednou k oknu, jedou si svoje a nakonec dojedou mnohem dál.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A

Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když řeknu, že mě něco zdrželo, vyčistil jsem právě od zločinu Detroit.

0: kde to stojí.
1: Jak to vypadá v 17.35 na silnicích? Se zdržením počítejte na D1 ve směru z Brna do Prahy. 20 minut navíc čekejte u sjezdu na Kutnou horu. Na 58. kilometru se srazila 3 osobní vozidla. Další zdržení směrem do Prahy začíná u Divišova od 41. kilometru a v nesouvislých kolonách budete popojíždět až na konec omezení k mostu Šmejkalka na 24. kilometr. Tady je celkové zdržení okolo 30 minut. Kolona je i na D11 na trase z Hradce Králové do Prahy u městce Králové. Mezi 48. až 37. kilometrem je čekačka na 20 minut. V Praze je více aut na Štěrboholské spojce směrem k Průmyslové a regulují Strahovský tunel i Blanku směrem do Troji. I tady tedy počítejte s časem navíc. Jezděte opatrně a šťastnou cestu přeju. My jsme Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ve vašich uších je Evropa 2. Ve Skotsku řeší problém, který zní vlastně roztomilé, pokud nevlastníte auto. Uprchlý papoušek tam obchází okolí a ničí vozy. Klove do gumových částí, okusuje těsnění a nechává za sebou škody, které by člověk čekal spíš od nějakého vandala, než od barevného ptáka. Jenže papoušci jsou chytří, jsou zvědaví a když je něco zaujme, dokážou být neuvěřitelně vytrvalí. Tenhle si zřejmě řekl, že bude testovat kvalitu automobilového průmyslu, a to zobákem. Takže pokud byste vyrazili do Skotska a uviděli papouška na kapotě, nefotit. Nejdřív zachránit stěrače, protože tenhle pták sice neumí řídit, ale auto umí odepsat překvapivě rychle. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
3: Od režiséra Guye Ritchieho přichází do kin akční thriller Šedá zóna, odehrávající se v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Ritchie zůstal věrný svému rukopisu, když opět namixoval luxusní koktejl plný napětí a humoru s příchutí lehce cynického pohledu na svět moci a peněz.
2: Framework between the moral and the immoral. The black.
3: Příběh filmu sleduje dva specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně legálnosti. Jejich nejnovější misí je zajištění bezpečné únikové cesty pro vysoce postavenou vyjednavačku.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
4: You think you can recover it?
2: You know I can.
3: Trio se záhy velmi rychle ocitá ve hře o ukradené miliardy dolarů a musí vymanévrovat ze sítě, kterou na ně nastražili bohatí a nebezpeční zločinci.
5: I just told you. It's Silk.
3: Guy Ritchie rozjel prostřednictvím Henryho Cavilla, Jakea Gyllenhaala a Aisy González riskantní hru plnou intrik, zrady a boje o přežití, kde každé špatné rozhodnutí může znamenat katastrofu.
6: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
3: Snímek Šedá zóna je premiérově v kinech.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck. Lube every wheel.
8: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: 8.2 a 105.5 FM.
10: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké škole STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše. Just one night,

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Přibližně každý pátý Čech se setkal s platbou u lékaře za něco, co mělo být hrazené z pojištění. Vyžadování poplatků je přitom nelegální. Problém je nejčastější u gynekologů, ale také praktických nebo kožních lékařů. Požadovat platby navíc mohou lékaři jen v případě provádění modernějších metod nebo třeba rozšířených testů. Tato volba ale musí být dobrovolná a pacient by vždy měl mít alternativu zdarma, tedy placenou z veřejného zdravotního pojištění. Informují o tom Seznam zprávy. Od soboty není možné na obalech medu uvést, že pochází ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo EU. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. V případě, že je zemí víc, všechny musí být uvedeny v sestupném pořadí podle jejich podílu na hmotnosti spolu s procentuálním údajem. Basketbalisté Pardubic zvítězili v šestém finále NBL nad Nymburkem vysoko 86-57. Zvládli i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1 od stého 82. a půltého kilometru ve směru na Brno se můžete nárazově dostat do kolony. Na D5 ve směru na Prahu na 89. kilometru máme sraženou zvěř na vozovce a dejte pozor na Pardubicku u obce Dolní Roveň, kde se došetřuje nehoda nákladního vozu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá proměnlivá oblačnost, teploty pak nepřekračují 20 stupňů. Zítra to bude podobné, ráno a večer bude skoro jasno, v průběhu dne pak polojasno až oblačno. Na horách se mohou objevit přehánky, zejména na severu a severovýchodě. Teploty očekáváme v rozmezí od 17 do 23 stupňů. Tolik ode mě.

0: Právě Music Chart.
1: No jo, nedá se nic dělat, ten fotbal nám vstupuje i do hitparády. Prostě nedá se tomu vyhnout, když začíná mistrovství světa ve fotbale, takzvaný mundial. Teď pár týdnů, bohužel pro ty, co nemáte rádi fotbal, tak prostě bude to téma číslo jedna. Nicméně, já mám teď opět problém s tím naším vysílacím modelem tady, protože premiéra hitparády je ve čtvrtek, repríza pak v neděli, ale první zápas naší repre, tak v noci zpátku na sobotu se koná, čili já vlastně nevím nic. A vy, co posloucháte premiéru, tak taky nevíte, ale vy, nedělní posluchači, tak už víte, jestli radost nebo ostuda, jestli tohle jsou ty základní emoce, buď ta nebo ta. Každopádně, ale mám k tomu šampionátu něco, co souvisí i s muzikou. Totiž náš národní tým tak na šampionátu povede jako kapitán Ladislav Krejčí, fotbalista Láďa Krejčí. A právě tenhle v Anglii hrající obránce, tak krátce před šampionátem se dočkal zajímavé pocty, a sice vlastní písně od Kelina. Slyšíte dobře? Láďa Krejčí má vlastní song a ještě k tomu od Kelina. Jenom pro dokreslení, zase pro ty, co nejsou úplně ve fotbalu kovaní, tak Ladislav Krejčí tak si vybudoval v posledních letech jednu z nejvýraznějších osobností hráčských českého fotbalu. Po příchodu do Sparty v roce 2019 tak slavil pak triumf v domácím poháru, v dalších letech se vypracoval do pozice kapitána, v roce 2023 dovedl Spartu k zisku mistrovského titulu, o rok později dokonce double získal se Spartou a pak přestoupil do Španělska. Tam strávil jednu sezonu a po roce tak dostal příležitost a to velkou angažmá v Premier League v Anglii a tam hraje doposavat. Před baráží pak dostal kapitánskou pásku a v roli lídra dotáhl národní tým k postupu na mistrovství světa, k čemuž výrazně přispěl i góly do sítě Irska a Dánska. No a teď teda ta originální podsta. Kelin, o něm naspíval píseň s jednoduchým názvem Krejčí. Bráním svou ekipu jak Krejčí, zpívá v refrénu trojnásobný držitel českého slavíka v kategorii hip-hop a rap Kelin. Takže takovéhle propojení, přátelé, muziky a fotbalu. S tím, že teda já tu píseň, se přiznám, tady úplně nemám ještě připravenou a trošku si myslím, že přímo do hitparády, abych ji protlačil, takže mi to neprojde, ale mimo soutěž, proč ne? Takže pojďme se domluvit, jestli postoupíme ze základní skupiny, tak já vám tady naší music chart pustím Krejčího od Kelina. Nicméně teď už hurá do toho našeho mistrovství, začíná 23. letošní music chart na Evropě 2. Já jsem Bob Švarc a tady je první dnešní soutěžní novinka. Dara Bangaranga a zatím můžete hádat, co je jméno písničky a co je jméno zpěvačky. Začínáme.
0: Evropa 2 Music Chart.

To je výplach. Jako, já si fakt neznám jiné slovo než výplach na tohle, co teď jsme slyšeli jako novinku číslo jedna v dnešní Music Chart na Evropě 2. Jak jsem tady vám dal chvilku na hádání, jestli Dara a Bangaranga, tak co je zpěvačka, co je název písně, tak je to asi jasná záležitost. Dara je zpěvačka, Bangaranga název skladby, díky které mě tady teď na tu tříminutovku, co jsme to společně poslouchali, úplně obživla Osmanská říše. Fakt jsem měl takovýhle pocit chvilinku. Tady je to Bulhar. Že jo, Dara, takže nejsme tak úplně daleko. Tam samozřejmě ty turecké vlivy svoji roli určitě sehrály, i když je pravda, že vlastně po touhle písní je možná překvapivě podepsán řecký skladatel, takže to je vlastně úplný opak toho Turecka, ale to oni říkají, ale oni mají stejně spoustu společného. Pojďme to zítra od začátku. Dara vlastně jménem Darina Jotová, takhle se jmenuje tahle bulharská zpěvačka, která se objevila poprvé před nějakými 10 lety v soutěži Voice v bulharské verzi téhleté soutěže v bulharské mutaci. No pak si jela svoji kariéru u sebe doma v Bulharsku. Ovšem vyhrála, když jsem tady dneska začínal mistrovstvím světa ve fotbale, tak ona vyhrála takové, řekněme, mistrovství Evropy ve zvláštní muzice. A sice soutěž Eurovision Song Contest. Tuhle tu písničku jste asi zaregistrovali, jestli jste koukali na to velké finále, protože právě Dara celou letošní Eurovizi s písní Bangaranga vyhrála, což teda způsobilo, už jsme to tady říkali, velkou radost v Bulharsku na poprvé a na podruhé velké nervy, si myslím, že mají teď, a jak se říká, vrásky na čele, protože samozřejmě řeší, jak uspořádají velké finále, které budou muset uspořádat vlastně za rok. Vždycky ta země, která předchozí ročník vyhraje, tak následující pořádá. Takže všichni do Sofie za rok na Eurovizi. Nicméně teď, když tak všichni na náš web Europa2.cz a hlasovat pro novinku číslo jedna, pro Daru, pro její Bangaranga, jestli se vám tahle ta skladba, která má v sobě prý vzpouru a sílu, tak jestli se vám líbila, tak ano, můžete pro ní zahlasovat. A nebo si můžete počkat na novinku číslo dva, ta si myslím, že bude přece jenom trošičku, řekněme, standardněji znít, protože pod ní jsou podepsáni Leony a Kelim Scott. Tak tady je.

0: Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a druhá soutěžní novinka s názvem Stay za námi, ale pár slov o ní teprve teď přidám. Dva umělci splodili Leonie, což je oblíbená německá zpěvačka a skladatelka, která díky svému neobyčejnému charisma si získala srdce fanoušků po celém světě, a Killiam Scott, což zase je britský zpěvák a skladatel, který už několikrát i tady u nás dokázal, že dokáže napsat zapamatovatelný a zároveň emotivní hit, a to velmi snadno, nebo aspoň to tak působí, jak kdyby to bylo lusknutím prstu. Ono samozřejmě to asi je iluze, že by to jako měl napsáno za půl hodiny, si nemyslím, ale prostě jsou lidé, kterým to jde, a Killiam Scott mezi ně určitě patří. Takže dali se dohromady tyhle dva vlastně nezaměnitelné hlasy, spojili se, no a tak vznikl tenhle ten skvělý track, single Stay, živý, dynamický, melodický, pop plný energie, který by měl okamžitě navodit dobrou náladu, což u mě se třeba stalo, ale zase, že jo, tak já nejsem úplně směroplatný, jak se říká v jedné české komedii, jde o vás, tak doufám, že i u vás k tomu došlo, že máte dobrou náladu při poslechu Music Chart na Evropě 2. No a Music Chart neboli hitparáda z toho vyplývá už ze své podstaty, že je soutěž, takže pojďme rovnou do toho soutěžního klání vstoupit, protože tohle byly sice soutěžní novinky, nicméně hlasovat se pro ně na europa2.cz dá až ode dneška. To znamená, že pojďme se podívat na ty, pro které už se hlasovalo. No a pro některé trošku asi méně, než by si umělci pod nimi podepsaní představovali, protože tak třeba spadnou takovéhle písně, stane se z nich pát týdne. A to se přesně stalo na tom 20. místě, takže pojďme si dát ty 20. Giant Rooks, kteří spadli nejvíc. Evropa 2 Music Chart.
1: Pát týdne.

je výše. A to znamená výš, než je to dnešní 20. místo. Tam spadli z minulého 13. Jinak tohle teď na místě 19. tak byly Two Colors. No ale nás už určitě zajímá, co dál. Takže místo 18. za chvilinku po pauzečce. Na to dneska se dotáhli Ale Farben a René Miller. No ale nejenom samozřejmě žebříčkem je živ posluchač parády na Evropě 2, takže vás budu lákat na další zajímavosti, které tady mám dneska ke zpěvačkám především. Já bych tady určitě teda chtěl stihnout něco o Katy Perry, co mě zaujalo, a možná i něco o Shakiře, ale to teda zase bude souviset s tím s propadeným fotbalem, no. Jak jsem říkal, prostě není teď před fotbalem úniku, ani tady u nás v hitparádě, která za chvilinku pokračuje, tak vydržte.

0: dává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
0: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
9: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
10: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
9: No tak to radši převezmu já, vysílá.
10: To je to zívání někde mezi songy, jo?
9: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
11: Já jsem se modlil něco takovýho a ty to vypálíš.
9: Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, od Alana Walkera, Faded.
12: Jo, Faded, Faded.
14: Hleděl si, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
12: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
9: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.

Evropa 2, hit paráda Music Chart a než si dáme činasky za chvilinku na 17. místě, tak Katy Perry a zpráva z jejího soukromí. Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau tak mají za sebou další veřejnou prezentaci a tentokrát dokonce na červeném koberci. Jako pár se představili teď na začátku června na festivalu Tribeca v New Yorku při premiéře koncertního filmu Katy Perry The Lifetime's Tour. Společně se před projekcí prošli právě po červeném koberci a líbali se před fotografy, což znamená, že vlastně společně teď vystoupili rok poté, co Katy Perry oznámila rozchod s Orlando Bloomem, byli snoubenci, tak to je pryč a na tomhle červeném koberci teda s Justinem Trudeau pozovali fotografům. Ex-premiér navíc byl i během setkání s fanoušky, během podepisování autogramů a dokonce fanoušci začali hned spekulovat na sociálních sítích, jestli náhodou není Katy Perry těhotná, protože právě bývalý kanadský premiér taky při objímání položil ruku na bříško, Katy Perry ji ale rychle odsunula, takže samozřejmě nevíme nic, ale kdyby náhodou to dopadlo, tak tady ještě se dívám, že vlastně by to bylo rozšíření řad, protože oba dva už mají děti, Katy Perry právě s Orlando Bloomem, 5letou dceru Daisy a Justin Trudeau tak byl ženatý s manželkou Sophie 18 let, vzali se v roce 2005 a mají spolu 3 děti, Xaviera, Elu Grace a Adriana a rozvedli se v roce 2023. To jste si možná spočítali, když jsem říkal 18 let. No nicméně, abych to teda uzavřel, tohle vypadá opravdu vážně, když už se takhle ukazují na veřejnosti, když se společně líbají na červeném koberci, když dokonce jsou tady ty náznaky, že by mohlo být i miminko, takže asi se dá opravdu jenom pogratulovat téhleté nové dvojici a možná hlavně teda Katy Perry popřát, přece jenom Justin Trudeau je politik, což je zvláštní skupina lidí, tak může mi popřát, aby po jeho boku nepodlehla trudomyslnosti.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2, tohle bylo 16. místo, Afrojack, Sia a David Guetta. No a vzhledem k tomu, že následující 15. mě se líbí, to znamená sestava Kygo, Khalid a Griffin, tak teď tak trošku nenápadně upozorním na to, jak třeba právě pro ně hlasovat. Jak, kde, kdy můžete zahlasovat do naší hitparády, když ono je to triviální, Evropa2.cz, náš web, tam stačí kliknout a vlastně na úvodní stránce tak ještě jednou se prokliknout do žebříčku a vždycky od čtvrtka od 20 hodin, kdy vlastně spouštíme hlasování hned po skončení premiéry hitparády, tak od těch 20 hodin ve čtvrtek, tak do následujícího úterý do hodin 12, to znamená dopoledne, tak můžete zahlasovat jednou denně vždycky. To znamená, že vlastně 6x, jestli jsem to spočítal dobře, 6x v tom maximálním možném počtu hlasování. Tak to zkuste, je to super pocit takhle něco ovlivnit a přátelé, ani nemusíte 6x, jo, týdně, stačí třeba jenom jednou. I za to děkujeme. Music.

Evropa 2, hit paráda Music Chart. A už za chvilinku tady nabídnu na 14. místě tedy ho Swim Set. Teď ale ještě předtím první future hit dnešního vydání od německého zpěváka Michaela Schulteho, který si pro své fanoušky připravil nové album s názvem Beautiful Reasons, které prý zní jako dokonalé přivítání těch příjemných jarně letních dnů, už řekl bych horkých dnů, mezi 16 tracky, které jsou plné emocí, hlubokých textů a naděje, tak je i svižný rádiový single Lovesick. No a protože sice nejsme normální rádio, jsme Evropa 2, ale pořád jsme rádio, tak právě rádiový single tady rádi nabízíme. Tak dneska ještě mimo soutěž tahle novinka od Michaela Schulteho. Evropa 2 Music

0: Music Chart.
1: Europa 2.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the blogger one time.
1: Tak doufám, že takhle nebudeme plakat, my, co máme rádi fotbal, nebudeme plakat po sledování naší repre na fotbalovém šampionátu. Zase se k tomu vracím, ano, k mistrovství světa ve fotbale, v hitparádě Music Chart na Evropě 2. Zase tady něco totiž k tomu mám, i když samozřejmě se to týká i muziky a je to teda informace, že kolumbijská hvězda Shakira, která k fotbalu pochopitelně má blízko, je z Jižní Ameriky a navíc žila s kopačkou, tak naspívala spolu s Burna Boyem oficiální píseň právě světového šampionátu ve fotbale. Skladba se jmenuje Dají Dají a podílel se na ní taky Ed Sheeran, kterého ke spolupráci přímo Shakira oslovila a sama řekla, že jí právě šlo o to, aby ta píseň byla přístupná globálnímu publiku a proto chtěla propojit různé hudební vlivy od afrobeatu přes karibské prvky až po výrazné kytarové pasáže a Ed Sheeran jí přišel právě ideální, asi hlavně na tu poslední část, na tu poslední rovinu téhle té nové skladby. S tím, že teda pro Shakiru nejde o první spojení s fotbalovým mistrovstvím světa už v roce 2010, možná si vzpomenete, že naspívala slavnou Waka Waka šampionátu v Jihoafrické republice. Waka Waka, bych řekl, že úplně ten šampionát přesáhla, že se to stalo fenoménem, který do dneška v podstatě je známý a už možná někteří se ani ho nespojují s tím fotbalovým šampionátem. Nicméně teda, abyste se naladili na ten letošní fotbalový šampionát, na mundial, tak si můžete dát právě píseň Dají Dají od Shakiry. Ale ještě předtím pojďte si dát to, co já tady ještě nabízím. Zatím v druhé desítce první hodiny dnešní Music Chart, za námi 13. místo a novinka z minula Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa a novinka i teď na místě 12. Jsou tady s ní Silver Spoons a Aiko.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Po hodině první, hodina druhá, takže ještě celá polovina zbývá z dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2. Vydání 23. letošní, taky 6. 86. celkově a jako vždycky se zajímavě poskládanými jmény v žebříčku v té top 20. 20. místo Giant Rooks, je to 5. dne z 13. na 20. místo 19. obsadili Two Colors a Sandro Cavazza, na 18. místě Ale Farben a René Miller, Nasky potom na místě 17. Afrojacksy a David Guetta ještě o stupínek lepší na 16. pozici. Místo 15. jsou dnes Kygo, Khalid a Griffin, tedy Swims 14. S novinkou na 13. místě jsou pak Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa, stejně jako na místě 12. nováčci Silver Spoons a Aiko. A John Summit a Lavinia na místě 11. nám uzavřeli právě tu první hodinu. No a tu druhou otevřeme stejně jako tu první s novinkami. Zatím jsme slyšeli od Dary novinku Bangaranga jako novinku číslo 1. Taky stejný novinka od dvojice Leonie a Killiam Scott, to byla novinka číslo 2. No a zbývají ještě dvě, tak pojďme na ně, novinka číslo 3 a s tou jsou tady Rasmus, tak pojďme si je užít. Let's go!

Evropa 2, hit paráda Music Chart a dneska opravdu nabídka široká, pokud jde o žánry. Jak jste slyšeli, i metal máme na skladě od finských Rasmus, kapela, která se vrací do Evropy na koncerty, na červen, na červenec, naplánovali hned několik vystoupení po Evropě a vypustili taky zároveň tuhletu novinku s názvem Break These Chains, která je podle frontmana kapely o toxickém vztahu. Jde o to pustit něco, o čem víte, že je pro vás špatně, ale jste tím posedlí, říká autor písně Lauri Ilenen. Tak je fakt, že k tématu toxicity a toxických vztahů, tak a to nic vezli, se metal hodí, jakože taková temnota. Tak k této temnotě ještě Rasmus pozvali taky zpěváka Nika Wilhelma z finské, rovněž numetalové kapely Blind Channel, aby se ujal zpěvu. Takže samý metal. No. Člověk si říká, jestli v tom Finsku vůbec se věnují jiným žánrům, jestli tam třeba i na diskotékách nezní náhodou metal, ale i kdyby jo, tak prostě umějí to, dej jim to. Teď jsme to slyšeli pod novinkou číslo 3. No a ještě soutěžní novinka čtvrtá před námi, tak tady zase míříme úplně do jiného konce Evropy, protože tohle, jestli se nepletu, je Ital Damiano David.

čtvrtá soutěžní novinka v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 a uznávaný italský zpěvák a skladatel Damiano David, který loni na podzim vydal album, které vlastně bylo reedicí už toho předchozího alba s názvem Funny Little Fears, tak tohle to nové album, respektive rozšířené album, tak se jmenuje Funny Little Fears Dreams a obsahuje 5 úplně nových skladeb a z nich právě jedna je i tahle novinka s názvem The First Time. A vlastně tak trošku se dá říct, že dneska se tady u nás chart kruh uzavírá, protože dnešní první soutěžní novinka byla od zpěvačky Dary, která vyhrála letos soutěž Eurovision Song Contest a Damiano David zase z Måneskin vyhrál tuhle soutěž v roce 2021. Tak to byly soutěžní novinky, kompletně všechny, ještě si teda dáme ty nesoutěžní určitě, jako pohled do zahraničí a taky jako future hit, nicméně teď se pojďme věnovat žebříčku a je pravda, že s novinkami ještě chvilku budeme pokračovat, protože na 10. místě je právě nováček z minulého týdne, novická, dalo by se říct, Nesa Berec.

0: Po desátém místě, které obsadila Neseberec, jsme se teď po 7 týdnech rozloučili na místě 9. s partou Illinium Lidue a jdeme dál za chvilinku místo 8. Timmy Trumpet Oaks a potom taky hudební zpátečka a dneska rok 2012. Tak přijměte pozvání na cestu časem za chvilinku.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Švarce. Evropa 2.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

Avalan Rockston ti tady za chvilinku budou v hitparádě Music Chart na Evropě 2 na 7. místě s nejúspěšnější novinkou z minula, teď ale hudební zpátečka, kterou prolétneme rychle, ať to všechno stihneme, takže první ukázka rovnou a Maroon 5 na 15. místě tehdy.

obrázky budou trošku, jak kdyby to dnešní vydání hitparády sponzoroval nějaký mobilní operátor, protože od Maroon 5 tohle byla skladba Payphone a teď tady mám od Carly Rae Jepsen Call Me Maybe. Hey, I just met you. Pořád by někdo volal. Carly Rae Jepsen teda byla před těmi, ježiš, kolika, 14 lety na 13. pozici. No a ještě jedna ukázka, a to 4. místa Florida. Já myslím, že pro představu stačí, tak hurá na první místo toho 14. června 2012. Uhodli byste, že zvítězil Ben Kristoval? Ať už ano nebo ne, tak zvítězil a tady je.

hit parádě Music Chart na Evropě 2 na 6. místě Charlotte Gott, teď jsme ji slyšeli. A než si dáme 5. Mimi Web a než na tom 5. místě se s ní po 7 týdnech rozloučíme, tak druhý dnešní Future Hit, čili vlastně skladba, která má jistotu, že i za týden tady bude už jako soutěžní novinka. To vlastně znamená, že dneska opravdu stačí o ní jenom základní info, ať se nezdržujeme, příště si řekneme vše podstatné, takže teď jenom fakt telegraficky. Antonín Herbeck, doufám, že vyslovu vlastně jeho jméno správně, už tady je určitě po druhé, tak možná na potřetí si to ověřím, ale ten český hudební producent a skladatel s tímto trošku vlastně zvláštním jménem, ale to se hodí do světa, tak právě spolupracuje i se světovými umělci, třeba s americkým zpěvákem Brandnem a společně právě připravili skladbu s názvem Under Your Skin, která je prý klasický vztahový song. Tak pojďme si ho poslechnout, za týden už to bude soutěžní novinka. Evropa.

Hit paráde Music Chart na Evropě 2 by bylo teď nefér nedodat, že One Republic téhle kapely na čtvrtém místě, tak se povedl šplh týdne. Minule byly devátí, dnes krásné čtvrté místo. No a tím pádem už teda první trojice pomalu se hlásí o slovo, takže i třetí Car Sleepers za chvilinku předtím, ale ještě zápůjčka, dá se říct, britské hitparády BBC Radio One Chart, novinka a hned na prvním místě od Ariany Grande. Její nová skladba, která, dá se říct, ovládla aktuální britskou chart BBC.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a já jsem si teď v závěru toho dnešního vydání uvědomil, že kdybych tady někdy chtěl oznámit, že to je 1000 celková Music Chart, takže ji budu muset vysílat ještě asi 10 let, protože dneska je to 686. celkově, takže pojďme se vrátit k těm normálním číslům, tak je 23. v roce 2026 a její kompletní výsledky si dáme a pak už jenom první místo. Takže vypadly od minulé Meduza a Henry Camamil, taky Harry Styles a taky Eva Farná a Mirai, všichni tito po 7 týdnech, ale jenom po jednom týdnu Noah Kahan. Ani to pěkné, skoro české jméno Kahan mu nepomohlo. Tak dnešní nováčci, jak jsou na tom jmény? Já myslím, že by se vám mohla líbit třeba Dara s novinkou číslo 1, nebo novinka číslo 2 Leony, Kellyum Scott, novinka číslo 3 Rasmus a Nico Wilhelm a novinka číslo 4 Damiano David. Všichni se budou snažit dostat do top 20, z té dnes vypadnou dvě písně, takže dvě novinky určitě postoupí, ale samozřejmě je potřeba jim tím pádem dát hlasy u nás na webu Evropa2.cz, aby právě mezi ty dvě se dostaly třeba ty vaše favoritní. Tak ale top 20, pojďme to vzít celkově. 20. místo Giant Rooks, minule 13, dnes 20, takže postup týdne. 19. místo Two Colors, Sandro Cavazza, ale Farben, René Miller místo 18. Na 17. Chinaski, na 16. Afrojack, Sia a David Guetta, Kygo, Khalid a Griffin místo 15. Místo 14. pak obsadil tedy Swims. Novinka z minula na 13. místě Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa jmenovitě, pak taky nováčci Silver Spoons a Aiko na místě 12. John Summit Lavinia místo 11. Další úspěšná novinka od Nessy Barrett na místě 10. 9. pozice je po 7 týdnech poslední účast pro sestavu Illinium a Ellie Due. Na místě 8. pak Timmy Trumpet a Oaks. Avalon Rockston místo 7. a nejúspěšnější novinka z minula. Charlotte Gott potom 6. Na 5. místě další loučení po 7 týdnech pro Mimi Web. Šplhouny týdne jsou One Republic na místě 4. z minulého 9. Car Sleepers a Gerald Clark na místě 3. Madonna, Sabrina Carpenter dohromady na 2. pozici a první stejně jako před týdnem jsou UDG. Takže jim samozřejmě blahopřání, vám samozřejmě díky jako obvykle za to, že jste sestavili dnešní žebříček. Můžete opět sestavovat do příště, zase to zopakuju jako vždycky na závěr. Evropa2.cz je web, který by vás měl eminentně zajímat, jestli chcete hlasovat do té naší nejprestižnější české hitparády, která samozřejmě ve čtvrtek a v neděli mezi 18. a 20. tady zase bude na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Mějte se zatím krásně. Čau. Evropa 2 Music.

0: Nedělní brzda na Evropě 2 právě začíná. Nasty, Arny, Vojtáno, dobrý večer.
1: Krásný
2: wow,
1: večer.
2: To je energie.
0: To je energie na ten
2: kde
0: věk.
2: Kde to vzal, kde
0: no,
2: to vzal?
0: No, jsem nastřádal na celý život. A už nemůžu, to bylo celý.
1: Máš nějaký tip, jak šetřit energii?
0: No, šetřit, no, spát dvakrát denně. Já to pořád říkám, jo, že je to jo. Zdravý přes den, když máš moc, i když jí nemáš půl hodinky si dát, spěte dvakrát denně.
2: Jo, podepisuju.
0: Máš dva dny v jednom.
1: Jsem teď spal za volantem nic moc, teda musím říct.
0: To nic moc, no.
1: Nepomohlo mi to.
0: To není to, co jsem myslel, že jo. Mikrospánek je málo.
1: Jo, makrospánek.
2: Aspoň dva denně.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Árne a Nasty, a pojďme zaměřit svůj fokus na Brita, který se vydal přes Atlantik. A ta loď, na které jede, je menší než on sám. Je to Andrew Bedwell.
1: Zdravíme Andrew.
2: Je ještě menší než Andrew.
1: To jsem nečekal.
0: Andrew je prosím vás ikona z Nastojáka nebo z hudebního.
3: I tady z Evropy 2, že?
0: Tady taky fungoval. Je menšího vzrůstu a možná i v podstatě tato loď by splňovala ten nadpis jako takovej.
2: Nastě, jako já jsem ten nadpis viděl, promiň, že ti do toho skáču.
0: Ano, ano.
2: A mě tam něco nesedí. Jako já chápu, že chtěli říct, že ta loď je jako malinká.
0: Ano.
2: A je menší než ten člověk, co v ní jede prostě.
0: Jo, je 1,2 metru.
3: Ale to by mohlo fungovat. Takže technicky. Jako to může technicky fungovat, ale přes ten oceán s tím jet. No, kam si dá věci. Má vůbec Wi-Fi, má vůbec batoh.
0: Ta Wi-Fi se asi vešla do toho.
2: Batoh má svoji loď pravděpodobně.
3: Nevíš, kdy přes oceán s tím letím.
2: Hrozný nápad.
0: Jo, ale vůbec jako vydat se na Atlantik, já vím, že můj táta to absolvoval, trvalo to 25-30 dní, něco takového se říká, že to vždycky tak nějak trvá.
3: Táta to jel na kole, ne, myslím to.
0: To
3: já byl. Ne, tvůj táta, velký respekt, to je jako.
0: A to kolo, no.
3: Krákoře.
0: Dobrý, já už to nebudu doplňovat, prostě táta jel přes Atlantik.
3: Ne, to je obrovský respekt a tátu zdravíme všichni. To je
0: a ta loď byla větší než on.
2: No tak,
0: což je taky
3: nic
0: jako moc.
3: Tak nic, pane Sera, tak nic.
2: Sorry.
4: Jakoby show.

0: Evropa 2, nedělní brzda a jak si můžete zpříjemnit cestu v taxi? No samozřejmě, když máte skvělého řidiče. To není všechno. Jeden čínský taxikář, to ještě pozved o něco víc, a normálně ve středovém panelu má jezírko z bonzají.
1: Ty jo, hezky.
0: Takže... A plavou tam živý rybičky.
2: To jsem se chtěl zeptat, to už by bylo moc a on je tam fakt má.
1: Kámo, ale já jsem totiž koupil bonsai jako dárek.
0: Do někomu. Auta?
1: Ne, já jsem si, no to ne, ale já jsem si myslel, že bonsai je věc, která žije, já nevím, 100 let, stromek, že jo? A že to je bezúdržbový.
0: No
1: to, a ono to je přesně naopak.
0: Měl jsem bonsai a, no, a 100 let
1: je mrtvá. No ale ještě v tom taxiku, jak to udržuješ? To je šílený.
2: Ne, o to musíš kroutit a drátkama a furt se o to nějak...
1: Jo, to musíš kroutit.
2: No musíš to kroutit.
0: To bylo přeci Karate Kid se to jmenovalo.
2: Mr. Miyagi.
0: No jasně. No, tak jasně. A ten byl bonsaiový odborník a tam se nějak zlomil ten bonsai a oni ho zachraňovali, že ho zase dali zpátky.
1: U nás je klempíř v tom výborný, v tom bonsai.
3: Evropa 2. Brzda. Jakoby show... Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
4: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
3: Vím. Pája.
4: Zkuste doplnit.
3: Švejnar, Reynard, Cejnar, co já vím.
4: Ale C je správně.
3: A co nám Cejny nabídneš?
4: Mně nejde z pusy dát slovo.
3: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: No.
3: Honda přiváží. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
5: Havou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: Zpátky k muzice.

0: Nedělní brzdu posloucháte právě teď na Evropě 2 na Sty Arny Vojtáno a jsou tady jako vždycky naše fake news. Poprosím Nastákovo skvělý zvuk.
1: Arny!
0: Ze světa. V Egyptě byla objevena hrobka prvního ropného magnáta na zemi, Butanchámona.
2: Do kin přichází nový český film Jana Svěráka. Je to příběh vysloužilých policistů, kteří zestárli při společné výměně žárovky. Přijďte do kina na pět švestek.
1: Přírodovědci nalezli nový druh savce.

0: Se z čeledi křečkovitých vyznačuje se blondětou pokrývkou a velkými rty. Tyto kundatry žijou pouze v čistých řekách.
1: Jakoby show.

0: Brzdíme to v neděli na Evropě 2 na Stiarny Vojtáno. Hoši, já nevím, jestli sledujete teorii velkého třesku do nějaký míry. Znáte, neznáte?
1: Já znám velmi dobře. Nedokoukal jsem to úplně celý. Myslím, že jsem to viděl x-krát.
0: No a tam jako uctívá Sheldon a spol jednoho fyzika, který se jmenoval Feynman. A tady ten fyzik skutečně jako existoval, žil a on spočítal zajímavou věc, jak vyřešit nerozhodnost v restauraci, když se nemůžeš rozhodnout, co si dáš k jídlu, opakovaně tam chodíš. A on vlastně jako dokázal matematicky, že ve chvíli, kdy tam jdeš třeba, nevím, po 12. a narazíš konečně na to, co ti chutná, tak už to nemáš zkoušet dál.
1: Tak to dělám přesně takhle.
0: No, a máš zůstat, že už je tak malá pravděpodobnost, že něco naplní tvoje očekávání z toho zbytku toho jídelního lístku.
2: A to máš pravdu.
0: Takže to vám doporučuji.
1: To je 100% pravda.
0: Ale je to fakt pravda.
1: Fakt, že jo. Protože já jsem takový, že když už se někam chutí, tak já si dávám to samý. Když už, a tak vyzkoušej něco a ty si vůbec...
0: A nikdy to není lepší.
1: Ne, nemá cenu zkoušet, když už narazíš na dobrý.
0: A on to matematicky spočítal, že po určitým počtu návštěv a počtu...
1: A kolik třeba to je? Jako, tam nepíše.
0: Tam ani nejde o ten počet, tam jde o tu statistiku. V okamžiku, kdy narazíš na to, co tě uspokojí, že už nemáš dál ten jídelní lístek zkoumat a je asi možná i jedno, kolik tam toho ještě jako je.
1: Tak to možná...
0: Zajímavý a platí to podle mě.
1: A platí to možná i nejenom na jídlo, viď?
0: Ano,
1: povídat,
0: to je pravda. A to zase nevymyslel Feynman, ale na to přišel Vojtáno. Takže když potkáš babu, která fakt je skvělá, tak si
1: nehledej.
0: A nehledej.
1: Je malá šance.
0: A buď rád, že ona si nechá tebe.
2: To by se dalo tesat.
0: Nebo bys to vytrsat.
2: Ne, nejenom tesat.
0: To by se dalo trsat do kamene.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda na Stiárny Vojtánu. Samofor je rubrika, kdy nám někdo zadá téma, tentokrát to byl Arny, a zadal téma louskat a my se snažíme na to vymyslet vtip. Pobavili jsme se už předtím a teď to půjde dolů. Tak kdo vykopne uši?
1: Kdo to rozlouskne?
0: Já se teda cítím na začátek.
2: Tak pojď. Pravdě.
0: Masochista zbalí holku v baru a v posteli říká, hele, na rovinu, já jsem masochista, mám rád bolest. Jo, mohla bys vzít tamhle ten louskáček na ořechy a trochu mi louskat koule? A ta holka říká...
2: Arne, to už stačí.
0: Ne, ne. Ta holka říká, no a co když ti nějak vážně ublížím, a masochista, tak to bude krásný večer.
1: Ti říkám, že už to nemuselo být tam, takže to bylo k tomu louskáčku.
2: Jak to trefil úplně do noty. Já mám teda takový, který ani mě nepřijde vtipnej, jo. Mě prostě nic nenapadlo.
1: To by mohlo být dobrý, pak.
2: Louskáček jde po ulici a najednou skočí na psa a začne ho drtit. A druhý říká, louskáček mu říká, co děláš? On říká, drtím ořecha.
1: Kámo, ty je skvělej.
0: Tak Arny, zavíráš.
1: To byl fakt dobrý, ten měl být nakonec možná. Mm. Protože já mám zlo. Baví se kriminalisti takhle a tí kriminálce a šéfe, tak už jsem to rozlousknul. Už víme, co dělal ten divný chlápek vždycky v neděli před školou. Aha. A ten šéf říkal, no tak to právě nechápu, proč se tam slíkal v neděli, když tam jako nejsou žádný děti, že jo, v neděli právě nechápu. On, no právě, on chtěl mít klid, on je to pedofilák.
0: Počkej, já to chci pochopit.
2: A teďko, no, vysvětlivka.
1: Já jsem to asi splet.
2: To splet? Asi jo teda. Nebo?
1: To se mi říká. Že jako felíš, jakože jdu
0: felák. Jo, felák, já jsem rozděl filák.
1: Ne, pedofelák.
0: Jo, pedofelák, no tak to jo.
1: No tak se zasmíme.
2: Ani tak mi to nešlo dobrý.
0: Nechlo.

0: Vadíte v roku 2 nedělní brzda na stejárny Vojtáno. V Brazílii se stala věc, která není až tak výjimečná, jak by se mohlo zdát. Zkrátka, rodina pohřbívala tátu nebo člena rodiny pro někoho děda, že nebyl to muž teda, ale zrovna mu vybírali jako v pohřebním ústavu oblečení a on začal dýchat, on se probral. Mě napadlo teda, jenom abych to jako odlehčil, že pravděpodobně se mu nelíbilo, co mu vybírali za hadry, tak se chtěl jako
1: nebo třeba byl rád, když to viděl.
0: No, ale jako teda přijde mi to, že to snad ani, když už se s tím jako smíříš, že to snad ani není dobrá zpráva.
2: Ale já jsem někdy jako takový historky nebo zprávy čet slyšel, ale většinou nikdy se jako nestalo, že se probral a jako žil dál, že to byly třeba nějaký, nebo on tady ten jako doma je odešel, jo.
0: Ježiš, no tak vidíš.
1: Ne, dejchá dál na místě.
2: Dejchá mrtvej.
0: Vybral si hadry a pak zase zatáhl.
2: Vybral si hadry a

Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. CZ.

0: Včera, dnes a zítra slaví svátky Antonín, Roland a Vít s Vítkem a my jim přejeme z Evropy dvě básničkou.
1: Tondo, hodně radosti a taky trochu krásy. Nedělej si starosti, když půjdeš ven z basy.
2: Tak to bylo pro našeho Toníka.
1: ne.
2: Tak já ještě, jestli můžu, tak dát taky Antonína k tomu jednoho, než dám Rolanda. Oslavuje Antonín, milovaný Toník, dělá radost tátovi, skáče jako koník. Aby jsme tam měli krásný. I dětský.
0: A přejeme Toníkovi závěskému všechno nejlepší k svátku.
2: A Roland, všichni slaví Rolanda, věštila to Jolanda. Toho jsem trochu.
0: Vítek, je to Kvítek, ten náš Vítek, na svůj vlastní svítek Vítek.
2: Mm-hmm. Oh, jo.
1: Je to tam?

0: Evropa 2. Dnešní vydání Brzdy přináší i novou myšlenku, kterou má jedna z největších společností na světě, že ti nabídne nákupní košík podle toho, co vyhledáváš na internetu, a rovnou ti do toho košíku nastrká věci, které si myslí, že ty potřebuješ do života.
1: Jasně.
0: Takže googlíš si, jezdíš si.
1: Jasně, a pak máš v košíku dvě lesbičky.
2: A máma kouká pak doma, co ti přišlo.
1: Je to rovnou, to je blbý, to se mi
0: je to, no to vlastně, jsem se chtěl optat, jestli...
2: Zase pro mě velký téma, velkýho bratra. Strašně špatně tohle všechno, že se děje za mě hrozně.
0: A co kdyby ti to doporučilo něco, co fakt potřebuješ?
2: Ale já to beru tak, že to se jednou může vymstít. V okamžiku, kdy to používáme prostě v demokracii relativní, tady k tomu pěknému životu a k tomu spotřebnímu koši, tak OK, ve chvíli, kdy to někdo bude chtít zneužít několik generací zpátky a přijde nějaký režim zlej, tak je to, a to se strašně bojím.
0: Je to mělo omezení a třeba by si vyhledávala recepty na jídlo a ono ti to vlastně jako řeklo v tom nákupním košíku, co všechno by sis na to měl nakoupit, aby sis mohl uvařit.
2: Já nevím, ale co ještě chceme v tom životě teda zjednodušovat, jakože už mě už to přijde celý moc.
0: Já jsem to nemyslel, já dávám podněty.
2: Jenom názor.
1: Taky bych, taky cítím to taky, Arny, takhle, že tak jako snad už vybereš jako potraviny, které potřebuješ na to, co vaříš. Jako,
2: a když se spletu, jak se spletu, to je ten život. Mně fakt přijde už tohodle strašně moc a přijde mi to hrozně zlý a nezdravý.
0: Dobře, tak opačná reverzní otázka, co by si ubral z toho dnešního světa?
2: Přesně tohle. Přesně tohle.
0: A z toho, co dneska
2: velký
0: využíváš?
2: Velký bratr, kamerový systémy, všechno to sledování, cookies, reklamy, co ti to nabízí, bych nejradši zakázal reklamy, jako, nebo prostě jako obecně přijde mi to strašně jako moc. No. Fakt. To není to veselý, co? Čekali jsme nějaký šprým ode mě.
0: Ne, to ne.
1: No, ale já vím, že to, ty to takhle máš a taky mám takový obavy podobný, no. Zase někde, tak to pojďme trochu pozitivně, co by si nezrušil z těch moderních věcí?
2: Navigaci.
1: Ale neumíš mapu si vytáhnout.
2: Umím, ale je to lepší.

0: jakoby hádanka v nedělní brzdě na Evropě 2. Vy už to znáte, přátelé. Položíme, odpovíme.
1: Tak jo, tak Vojti, klidně to rozjeď.
2: Co udělá Martin Fenin, když se chystá na večírek?
0: No, to
1: mi, reálně to mi řekni.
2: Hodí se drogala.
0: Znal bych víc takových. Co jdu na tenhle večírek? Kluci, víte, co používají na placení vodníci? Čím jako platí?
1: Čím?
0: Breke cash.
1: Je, to je krásný. Tak já zůstám u té vody. Co nechce zažít vodař před lidma?
2: Vodař, jo.
1: Ostudnu.
3: Jakoby show. Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
4: Ahoj, Chucky, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
5: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
6: Ahoj, tady Tate McRae. Páslou cash Evropu 2.
3: Evropa 2. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí.

0: Nedělní vysílání Vlny Evropy 2 vám přináší brzdu a sní na Steo Arneho a Vojtána. A teď, hoši, mám tady top, dejme tomu, 3 hotely na světě, kde byste mohli zkusit bydlet. Otázka je, jak moc by vás to bavilo. Hmm. Máme tady snídaně s žirafou. Je to historický zámek, kde jsou hlavními pány právě žirafy a normálně mají s váma snídaně, že kolem vás chodí a občas vám jazykem něco svouknou z talíře.
1: To se žirafy bál docela
2: no,
1: asi.
2: To mě neláká. Co, dobrý, co tam máš dál?
0: Pak máme hotel ve tvaru psa a můžete... Je to 9 metrů vysoký pes
2: A
0: bydlíte v jeho břiše.
2: Dobře, a vylejzáte kudy? Nebudeme v tom asi šťourat?
0: To asi nevím, radši. A pak tady máme třetí nocleh v rakvi. Je to jako
1: to je
0: možnost?
1: To vůbec. To
0: lidi
1: rouhání.
0: Na to slyšej.
2: Je to hit.
0: Je to hit. No, tak,
2: a hlavně tak to docela, jako to není drahý hotel asi, ne? Jako...
1: Anglustý pohřeb dneska.
0: No, asi ne, ale je to vyloženě jako atrakce, na kterou se stojí fronta.
1: Mě to ale jako, tak tohle, vej, to můžeš jako vybudovat ty takovýhle
0: hotel. A teď z těch třech, já bych byl třeba prostou žirafou. Ta mi přijde sympatická.
1: Já nakonec asi taky, jako psovi. Mě ale ani nic z toho upřímně nepřijde, jako že bych měl wow efekt.
2: Něco exkluzivního. Jako
1: exkluzivního, nepřijde mi to úplně nápady. Jako...
0: No ale Vojti by šel do psa, podle mě.
2: Jako do psa
1: jo,
2: bych šel asi.
1: Je to, penky, je to
0: beagle je jídlo, ne? Tak beagle je to. Je to tak?
2: Jako...
0: Plemeno psa.
2: Je, ano, to je plemeno, správně.
0: Beagle je jídlo.
2: Beagle je jídlo, beagle... A proč beagle?
1: A fígle je
0: fígle.
1: Protože
0: ten...

0: Ladíte nedělní brzdu. Arnyho otázka je naše rubrika, kdy Arny položí otázku, my na ní odpovídáme co nejupřímnějc, ženasty, a potom vy si můžete u přijímačů taky odpovědět.
1: Že, Vojtáno?
0: Ano.
1: Tak.
2: Mám jednoduchou, milou, nekontroverzní tentokrát. Hoši, jaká by byla vaše? Ale zkuste myslet opravdu na sebe, jako teď, jo? Vyslovně ideální sobota. Včera byla sobota, tvoje a tvoje ideální sobota.
0: Tak já můžu, jo. No hele, mně se vlastně ty soboty dějou. Teď zrovna nebyla taková úplně ideální, ale ideální soboty já mívám, když ráno se zbudím, kdy chci, poveselíme se s dětma, ty spějí dlouho, takže to mi přijde jako hezký, jestli pak všichni válíme v posteli, pak se jde někde jako
1: a to
0: se
1: děje vlastně i reálně,
0: to
1: že
0: se děje, právě, to se fakt děje. Pak jdeme se psem, pak nějaký jako obídek, pak nějaký jako chill, společná procházka a pak si zajedu v sobotu večer zahrát na nějaký
1: vyprodaného
0: festivalu v Horní Dolní. A,
2: takže i práci máš ve svým ideálním dni, to je krásný, to je hezký. Co ty na stěku?
1: Já vlastně ten začátek mám stejný jako Vojtáno. A jednou bychom šli se mnou do práce a jednou bychom šli na společnou výšku, dali bychom si třeba 80 na kole.
0: Jsem chycený.
1: To by mě bavilo.
2: Jak jsi myslel, jednou bychom šli se mnou do práce?
1: No, tak protože tu práci mám dost na podobný úrovni jako...
2: Zábavu.
1: Fyziku.
2: Takhle.
1: Fyzický kontakt. Teda fyzický kontakt. Fyzickou námahu, nebo je to spíš
2: radost. Takže prostě proto i ten ideální den je se vydat ze sil, prostě vydat se na tom kole, nebo
0: spálit energii.
1: Tak přeci, když jdeš spát a máš po výkonu,
2: no to jo, to je jako nejlepší, kámo, to je paráda, nebo, to se chrní, ale ne, vyprášenou pampeliškou.
1: Po výkonu trestu, ale.
3: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: Před chvílí jsme tady řešili, jaká by byla naše ideální sobota a teď musíme končit naší ideální neděli. Souhlasíme, ne? Ideální ano. Neděle s brzdou.
1: Hele, hoši, ale fakt já to tak mám. No. Pro mě to je taková nádhera.
2: Já vždycky, když jedu domů, tak vzpomínám na to, co jste říkali. A ještě jednou si to přehrávám. Já mám vlastně jako takový dvě vysílání. To jedno mám potom jako jasně, jedno naživo a to druhý v hlavě.
0: Máš to i s písničkama, nebo to jedeš jako podcast? Že to máš pak docela občas dlouhý ještě.
2: Skipuju reklamy.
1: Jasně, jasně.
0: Jakoby hádanky a samofóry.
1: Ne, je pravda, že já ještě mám, to mám taky druhý kolo, když přijedu domů a manželka mi říká, jako co bylo dobrýho třeba. Jako jo, na té brzdě, že jo, poslouchala. Jo, hezký to neděle, hezký, to bývají.
0: Já vás mám taky rád. Ne, ty, opravdu. Jo.
2: A to je co říct, protože zrovna protože
0: už to končí.
1: To je co říct.
2: Arny, teda...
1: Takový kreténi, to je co říct. A vůbec máš rád.
0: Tak se mějte rádi a poslouchejte brzdu. Díky, čau.
2: Dobrou noc.
1: Čau. Maximum muziky. Evropa 2. Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletní zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2,5 tisíce, 2 tisíce a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. CZ.

0: Podívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletní zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. CZ.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, dobrý, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš, ne, kecáš.
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: Podobře, to je na infarkt.
3: Iveta.
4: Ty jsi dobrá.
3: Iveta.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. CZ.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.